Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio Vysočina.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

0: Gotcha. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné pondělní ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Evropské úřady na ochranu spotřebitelů vyšetřují 9 herních společností kvůli možnému porušení pravidel při nákupech uvnitř videoher. Kontrola se týká mimo jiné tvůrců populárních titulů jako Minecraft, Candy Crush Saga nebo Clash of Clans. Úřadům vadí nedostatečná transparentnost cen, problematické využívání virtuálních měn nebo nátlak na hráče k nadměrnému utrácení peněz. Klatovští kriminalisté vyšetřují případ poškození vzácné historické památky. Trojice mladíků a dívka házeli syrová vajíčka na fasádu gotického domu ze 14. století v centru města. Škodu na omítce stavební firma vyčíslila na 350 tisíc korun. Policie případ prověřuje pro podezření z přečinu poškození cizí věci. Dosud ale zatím nebyl nikdo obviněn. Majitelka s opravou fasády čeká na uzavření celého případu. A pojďme také na sport. Třineční hokejisté hrají v této sezóně skvěle a na výsledcích to je vidět. Oceláři porazili Olomouc 9-0 a díky své 8. výhře vytvořili nový rekord extraligy. Radují se také Karlovy Vary, které porazili 4-1 Plzeň a rovněž Liberec. Severočiši přehráli Mladou Boleslav 5-3. Pardubice porazili Spartu 6-4 a Kladno vyhrálo v Litvínově 3-2 po prodloužení. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Dobrá zpráva pro rodiče a rodiny. V Telči začala sloužit nová ordinace praktické lékařky pro děti a dorost. Najdete ji v prostorách polikliniky ve druhém patře na ulici Masarykova. Nová ordinace pro děti a dorost se otevřela také v nemocnici v Novém Městě na Moravě, a to v pavilonu dětského oddělení. Otevření ordinací představuje důležitý krok ke zlepšení dostupnosti pediatrické péče na Vysočině. Jdeme na počasí. Ráno by nás na Vysočině mělo přivítat oblačné nebe, mraky začnou ale postupně ubývat a odpoledne dne už bude skoro jasno s nejvyššími teplotami 19 až 22 stupňů.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme krásné pondělí ráno. Ahoj lidi, čau Jasmin.
2: Čau Michale.
1: Čau Kevine.
3: Ahoj Osvalde.
1: Ahoj. Vy máte oba dva na tričkách něco napsáno. Ty tam máš napsáno Kevin Klein a ty tam máš co Jasmin. Já jsem tě mimochodem nikdy neviděl v tričku. Co tam je Kama?
2: Počkej, jakože chodím nahatá, nebo jak
1: to ne, ale v tričku nikdy, ty vždycky jsi v bundě, nebo v nějakém oblečku.
2: Tak to teda nevím. Nevím,
3: co se prohodili
2: koukáš,
3: dneska, no, asi je tady moc, na mě zima, na Jasmin teplo, jsme si odtočili role.
1: Tak ať máte na tričku cokoliv nebo nic, tak vás tady vítáme. Chainsmokers a Coldplay, tím startuje pondělní snídaně, tak jdeme na to.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This. 6 hodin 7 minut. My jsme Hit Radio a přejeme hezký pondělí.
1: Možná jste někdo zaznamenal, že včera v pražský O2 aréně vystupoval A$AP Rocky, což je rapper, mimo jiný je to taky partner Rihanny, tu určitě znáte. Já teda na té show nebyla, ale můj bráška jo. A mě hrozně moc zajímaly dojmy, jo. A ptala jsem se ho, tak mi psal a říkal, že show teda hezká, že tam vystupoval, měl tam vrtulník, ze kterého visel, fakt jako velkolepý, ale mělo to svý mouchy samozřejmě. Za prvý prej začal vystupovat o hodinu později, takže říkám, že A$AP Rocky moc A$AP zrovna nebyl, ale za druhý měl brácha domněnku a to mi přijde zajímavý. Píše, jo, doslova, no normálně ze začátku, tam podle mě za něj byl hlavně dvojník, co to vyhypoval a pak se jenom prohodili někde, protože půlku koncertu byl v kukle a pak najednou tam někdo zmizel, přišel novej a najednou tam měl hlavu normálně A$AP.
0: Tak jestli to nebyl Kazma třeba. Jinak vysvětlit A$AP, co teda znamená as soon as possible, možná to znáte, kdyby ne, tak jakmile to bude možné v překladu, takže tohle opravdu moc A$AP nebylo, možná by se mělo přeměnovat na něco jiného teda, A$AP Rocky. A$AP Rocky. No a co vy, chodíte A$AP, chodíte včas za kamarádama nebo třeba do práce, tak do práce my to tak nějak držíme, tak tady se stalo jednou někomu, že přišel pozdě, Míšo?
1: No,
0: tak, co vy?
1: Já teda jsem ten typ, co chodí většinou někde na sraz, třeba o půl hodiny dřív, což je blbý, protože všichni mý kámoši chodí o půl hodiny později, takže já pak někde čekám hodinu.
0: Ty jo, tak to já, když jdu do práce, tak to já jsem teda včas, ale když jdu za kámošema, tak teda jsem trošku lajdák, no, protože si říkáš, tak ty lidi tě mají rádi takovýho, jaká seš, že jo, tak můžeš přijít pozdě, co Fíla?
2: Já chodím spíš buď přesně na čas, anebo lehce pozdě. Vlastně mi ta vlastnost na sobě vadí. Do práce na tom jsem teď zamakal, abych nemusel spěchat na silnici a byl tady jako trošku s předstihem, ale na ty srazy, to je bída. Omlouvám se všem.
0: Předstihem znamená v 5.59, dámy a pánové.
2: Tak ne, to kecáš teď.
0: Začíná minuta šampionu, pojďte nám napsat, jak se jmenujete, odkud jste, no a jestli čekáte na kámoše, anebo jestli jste vy ten, co právě chodí pozdě.
1: Číslo k nám 777-937-777, tak ve zkratce nám to pojďte napsat.
0: Pojďme na další hity. Pink, Huňu, 6 hodin, 9 minut. Krásné ráno, Huňu. Z Hit Rádia.

0: Hunu. Tohle je Pink a tohle je pondělní Hit Radio, 6 hodin 12 minut. Krásné ráno, šampioni. Ptali jsme se vás, jestli jste dochvilní, nebo jestli chodíte pozdě. O tom bude minuta šampionů, která startuje právě teď.
1: Martina Praha chodí pozdě.
0: Petr Kladno čeká většinou na všechny kamoše.
1: Lucka Praha je ta, na kterou se vždycky čeká.
0: Tomáš Beroun chodí včas, pozdě chodí i jeho kamarádi.
1: Evča Frýdek Místek chodí vždycky dřív.
0: Michal Kolín radši přijde o 10 minut dřív a čeká.
1: Romča Plzeň chodí o 15 minut dříve a nemá ráda o pozdělce.
0: Martina Praha je prý blázen a všude je o půl hodiny dřív než ostatní, nesnáší nedochvilnost.
1: Jirka Hradec Králové většinou chodí na čas, ale má pocit, že je obklopen lidma, který chodí zásadně pozdě.
0: Petra Klatovi chodí všude o 5 minut dřív.
1: Martin Hradec Králové chodí dřív, má i nastavený hodiny všude o 7 minut napřed, aby všechno stíhal.
0: Květa Děčín všude vždy o 15 minut dříve, nikdy nikam nepřišla pozdě. Její 65 dochvilnost 56, dochvilnost je výsada králů a je královna.
1: 65, 56.
0: Ježišmarja, Květo z Děčína, já si myslím, že Květa už tam nenapíše, tak to se moc omlouvám, že jsem ti přidal pár let. Takhle, vy jste dochvilní, protože za náma jste dorazili včas, vy kdo jste u rádia, tak to jsme moc rádi. 6 hodin, 14 minut a pro vás všechny, kdo jste si nás pustil, máme samozřejmě další skvělý hity. David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young. Tak hezké.

0: Tohle jsou hity, Hit Radio, 6 hodin, 19 minut, hezké ráno, pojďme si dát politiku. Už tenhle víkend jdeme ke komunálním volbám. Možná máte svýho favorita, nicméně dneska končí teda ještě o něco důležitější hlasování, než jsou právě páteční, sobotní komunální volby. A to je hlasování o nejkrásnější strom.
1: Strom? A co?
0: No, nejkrásnější strom, dokonce strom čtvrt století. Na webu Strom roku už se do finále probojovalo 6 stromů, jo? Co je teda zajímavý, takže hlasovalo snad 1 000 000 lidí a to je dost. A když si říkám, že tolik lidí hlasuje teda pro jakoby nějaký stromy, že pak tolik lidí třeba ani nejde k volbám, jo? Když to tak jako sčotneš.
1: To je škoda, no. Ale přemýšlím teďka nad tím stromem, to není teda jako vánoční výběr stromu nějakýho, to je prostě nějaký nejhezčí strom.
0: Ne, já to tady mám otevřený, jak říkám, webovky jsou stromroku.cz a jsou tady ve finále, je tady 5 stromů. Je tady třeba Opatovická borovice Jižní Čechy, Chudobínská borovice Vysočina, pak tady je Krásná jabloň u Lidmanů, Královéhradecký kraj, Ústecký kraj má Oldřichův Dub a Olomoucký kraj Dubs aleje ve Skaličce. Ty se probojovali do finále a dneska se rozhodne.
1: Už jsem si to tady taky otevřela, takže já jdu taky zahlasovat, ježišmarja.
0: Tak, který se ti líbí? Já teda jsem za, takhle, možná jsem trochu ovlivněný, že jsem původně z východních Čech, jo, z Královéhradeckého kraje, ale ta jabloň u Lidmanů, pane bože,
1: no,
0: vidíš
1: počkej,
0: to?
1: Ta je fakt hezká.
0: Ta hezká,
1: no.
0: Co?
1: Jako baví mě i Dubs aleje ve Skaličce, ale jabloň u Lidmanů, no, asi to tam
0: jako
1: hodím, no.
0: Dub z aleje dobrý, ale jabloň u Lidmanů, no, takhle, můžete se podívat sami, pokud máte čas, určitě kavčo na stole, než se rozjedete v práci. Hele, na internet stromroku.cz můžete hlasovat a schválně nám dejte vědět, jestli se vám taky ta jabloň u Lidmanů líbí schválně, nebo jaký jiný strom. Za chvíli další hity, Linkin Park, taky aktuální doprava, hezké ranko.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácinaletišti.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy. Na Žďársku u Štěpánova nad Svratkou směrem na Nedvědice srazilo osobní auto zvěř. Nehodu vyšetřuje policie, počítejte s omezením provozu. No a v Humpolci ve Dvorské ulici u křižovatky s ulicí Jana Zábrany. Počítejte s omezením kvůli stavebním pracem.
0: Hit Radio Vysočina.

0: rádiu 6 hodin 32 minut, hezké ránko. Je tady s námi taky Filip a ten pro nás má ranní update. Tak Filo, je to tvoje.
1: Ranní update.
2: Americkému odborníkovi se s pomocí AI podařilo rozluštit tajný šifrovaný dopis francouzského císaře Napoleona, jehož obsah zůstával 217 let záhadou. Prolomení kódu trvalo umělé inteligenci zhruba jen 6 hodin. 18-letý mladík přišel v Německu o řidičský průkaz necelé 3 hodiny poté, co se stal plnoletým a směl tak usednout za volant sám bez dozoru jiné oprávněné osoby. Příliš rychlou noční jízdou způsobil dopravní nehodu, při níž se zranilo 5 lidí, pochopitelně tedy o řidičský průkaz rovnou přišel. No a na závěr jedna skvělá vychytávka, která by se nám líbila asi u nás. Vyhřívané lavičky nainstalovalo město Skellefteå na severu Švédska. Sloužit mají především seniorům a lidem čekajícím na místní hromadnou dopravu během dlouhých zim. Lavičky se automaticky aktivují při nízkých teplotách a využívají energii z místních obnovitelných zdrojů. Radnice uvádí, že provoz je energeticky úsporný a dlouhodobě udržitelný. Tak co říkáte na vyhřívané lavičky? Sedli byste si tam vůbec?
3: Hodně by se mi to líbilo. Bylo
0: a to je divný, jako co si představ, že jako na teplý prkínko si sednout nechceš, jo, ale jakmile někde postaví vyhřívaný lavičky, tak to tvýmu zadku prostě nevadí, jo, to jsou věci. Pojďme na muziku, velký vzpomínky na tenhle song, já si myslím, že tuhle melodii měl snad každý druhej nastavenou na vyzvánění, ještě na starý Nokia, to pípání, že jo. A kdo neměl tohle vypálený na CDčku, byl úplně out. Alice DJ, Better Offline na Hit Radio, hezký ráno.

0: tak všechno mám.
1: Tohle máme taky moc rádi. Poetika blízko, Hit Radio 6.39. Hezký ránko.
2: Dámy. Single dámy taky hlavně. Pozor. Máme dobrou a zároveň špatnou zprávu, jo, vaším směrem. Ta dobrá je ta, že tady máme o polovinu víc nezadaných mužů než před 10 lety. Opravdu o 50% víc nezadaných chlapů než bývalo. Ta špatná je ta, že ty v uvozovkách použitelný prostě došly, jo. Jakože já mám tolik nezadaných kamarádek, který si prostě nemůžou najít chlapa, protože je to v dnešní době tak těžký.
1: To mě baví, takže vlastně my, co jsme teda zadaný, dalo by se říct, že jsme horký zboží.
2: No. Jako jo, vlastně. Ano, i ty, Michale, prostě.
1: Tak to
2: no,
1: čumem, že jsi to přiznala takhle jako veřejně, jo. Ale já se tomu nedivím, že teda ty chlapi jsou volný a že si nemůžou úplně najít protějšek, nebo že to tam jako nefunguje mezi nima, protože ono s těma ženama to taky není úplný terno, jako. Hele, na každý druhý holce je dneska víc plastu, jak v dáči. Jo, tak jako, nevím, no.
2: Ach jo, no ne, pánové, pojďte se trošku posnažit, ono je to v dnešní době opravdu strašně těžké.
1: No na mě nekoukej, já se snažit nemůžu. No, Filip taky, ty jsi taky zadaný.
3: No přesně tak. Takže my tady jsme vlastně jako nedostupný zboží, že?
2: No, tak ale statisticky teda...
1: Strašně nedostupný.
2: Statisticky je teda opravdu mnohem víc volných pánů, než bývalo, takže holky, nějaká šance tam je, kdo jste single a nemůžete najít.
1: A ono to takhle bude už dlouhodobě. Já si vzpomínám na diskotéky, když jsem byl teda mladší, tak tam vždycky bylo třeba 90% chlapů a 10% žen a teďka úplně vidím tu diskotéku tam v Police nad Metu, jo. Takhle tam byl takový bazének, teďka všichni stáli okolo ty chlapy, u toho zábradlí, koukali a lovili. Tam byly třeba tři holky, no a to, ježišmarja. Ale to nemělo šanci prostě se snažit, protože to byly nařachaný borci, že jo, prostě, takže já si myslím, že tohle funguje pořád stejně. Tak jestli třeba dneska chystáte nějaký randíčko, my vám teda přejeme, ať to klapne, pokud máte něco domluveného.
2: Fuj tvůj,
1: my spolu máme domluvený za malou chvíli další hity Pitbull, Chris Brown a taky bude doprava. Hezký ráno.
4: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase ze Žďáru nad Sázavou na Boskovice na výjezdu z Nového Města na Moravě je silnice uzavřena. No a v Černovicích v obci Panské Mlýny na Pelhřimovsku je z důvodu opravy uzavřený most, objížďka je přes Hojovice.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Macklemore a Dan Kaplan, panebo, že té lidi na jednom tracku, 6.53. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Dramatik, disident, prezident a člověk, který dokázal propojit Pražský hrad s lidmi jako Rolling Stones, Lou Reed nebo Bill Clinton, tak dámy a pánové, dneska je to přesně 90 let od jeho narození. Oslavil by 90. Václav Havel.
1: Ty bláho, to už... Ty jo, no hodně.
0: To je masakr. Tak já si říkám, mě tam baví ty Rolling Stones, já to samozřejmě nezažil, ale známe to z vyprávění. A vím si, že jsi prostě prezident, který na hradě přijme Rolling Stones. Rok 1990 se psal a že se třeba s Lou Reedem znáš osobně, jo?
1: To je ono.
0: Tak si říkám, koho by třeba mohl pozvat náš současný prezident Petr Pavel?
1: Mně přijde, že on dělá hodně věcí koníčků, které jsou hodně cool, a já bych ho klidně typla na Linkin Park třeba.
0: Coldplay by mohl pozvat.
2: Já to chtěl říct, já to přísahám.
0: Jestli nás slyší někdo tady z kanceláře prezidenta republiky, my bychom si přáli, aby se náš pan prezident skámošil z Coldplay, nebo třeba s těma Linkinama.
2: No, v obojí můžou přijít, že jo,
1: Imagine nahrad. Dragons.
2: No, Imagine Dragons ještě do toho a dá jim rovnou 3 medaile, že jo. Teď. Bronzovou, stříbrnou a zlatou.
1: My už to tady vidíme úplně.
0: Taylor Swift taky, no. Pane bože.
2: To bude dámská kategorie.
0: A já si říkám, koho by tehdy přijal Miloš. Tak tam bych čekal tak 3 sestry.

0: se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné pondělí, za chviličku 7. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Na podvod s placenými prémiovými SMS zprávami a nechtěnými předplatnými se nenapálili jen tisíce běžných Čechů, ale také celá řada politiků. Podle zjištění youtubera Janka Rubeše naletělo na trik s týdenními poplatky ve výši 99 korun celkem 22 poslanců napříč politickým spektrem, přičemž mnozí z nich o platbách vůbec nevěděli. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, dramatika, disidenta, politického myslitele a prvního českého prezidenta. U příležitosti tohoto významného jubilea probíhá v celé zemi i v zahraničí řada vzpomínkových akcí, výstav, debat a kulturních projektů, které připomínají jeho odkaz a klíčovou roli v novodobé historii. A pojďme také na fotbal. Prvním týmem s jasným postupem do čtvrtfinále Ligy národů je Portugalsko, které si úspěch zajistilo výhrou nad Norskem 2-1. V dalších utkáních Dánsko porazilo Wales 1-0 a Nizozemsko zdolalo Srbsko 2-1. Naopak jen bod za remízu 0-0 s Řeckem zapisuje Německo. Český národák jde do boje už zítra, a to od 20 hodin 45 minut v Londýně proti favorizované Anglii. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Park Vysoké školy polytechnické Jihlava se proměnil v jednu velkou galerii pod širým nebem. K vidění tam je výstava na stromech, která přibližuje podmínky, ve kterých vzniká jedna z nejoblíbenějších pochoutek. Kakao z Ghany. Ta patří mezi nejvýznamnější světové producenty. Výstavní panely se věnují také fungování trhu, státní regulaci nebo přibližují riziko ztráty pitné vody a dopady těžby zlata. Výstava potrvá do 10. října. Začátek pracovního týdne na Vysočině bude opět ve znamení sluníčka, a to i dnes, i když nás ráno nejdříve přivítá oblačná obloha. Teploty se zastaví na 22 a dešti by se náš kraj měl dočkat ve čtvrtek.

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Ahoj.
2: Krásný pondělí.
1: Ahoj.
0: Snídaně šampionů.
1: Čauky, mňauky. No, já jsem se otočil teďka za sebe, koukám z okna.
3: Tam je strašná mlha, hrozná mlha.
1: Tak u vás, u koho mlha není, tak to vám závidíme. U vás, u koho je, tak hlavně opatrně na cestách, protože by se dala kraje doslova. Tak pojďme na muziku. Imagine Dragons, s tím startuje další hodina, tady na Hit Rádiu. Dobré ránko.
0: Hit Rádio Vysočina.

0: Dobré ráno, zítra rádi a tohle jsou Imagine Dragons 7.05.
1: Dneska se začíná týden Nobelových cen a rozjíždí se takzvaný hon na nejchytřejší lidi planety, jo. Upřímně si myslím, že nás nejvíc bude zajímat stejně ten pátek, kdy se teda udílí, rozdává Nobelovka za mír. A my jsme si říkali, že by určitě chtěl dostat takový Donald Trump, který o ní mluvil už loni. Mluví o ní letos, určitě si doma před zrcadlem trénuje tu jeho řeč nějakou.
2: Myslím si, že určitě ji dostane, no. Rozhodně.
1: Ale říkám si, když bychom si to přenesli do našich životů a domovů, tu Nobelovku za mír, protože to je hrozně hezká věc, tak jak to máte doma? Partnera byste ocenili něčím takovým, nebo třeba sami sebe?
0: Co já vím, jestli můžu říct, tak u nás doma vím, kdo by si ji rozhodně nezasloužil. To je sebereflexe, co? To čumíš, co?
1: To čumím. No u nás doma, tyjo, já bych si jí sobě dala celkem, jo, že umím strašně dobře, když už je nějaký konflikt, tak ho umím strašně dobře hasit a i mu předcházet případně.
0: Ale zase, ať do sebe úplně nekupu, jo, tak já jsem vlastně v naší rodině takovej mírotvůrce už dlouhodobě. Ona, naše rodina, má to s těmi vztahy takový, jak to říct, divočejší, a ten se nebaví s tímhle a ten se baví o tomhle takhle a tak dále. A vždycky přišel Míša, aby to nějak urovnal a vždycky to chvíli vydrželo, čověče.
1: Chvíli, ale chvíli. Přece.
0: Já si rozhodně, takhle, jestli si něco zasloužím teda rozhodně, tak to je Nobelova cena za mír teda.
1: Dobře, tak jak je to u Filipů?
3: Já to dávám naší kočičce teda, protože ta dokáže stmelit tu domácnost, i když se třeba jako člověk hádá, tak ona tam jako vejde a přinese ten mír do té místnosti, najednou člověk je na to schopný zapomenout, veme jí do náručí, hele, neřeší inflaci, politiku, nic, takže to zvířátko vlastně přináší jenom dobro domů.
0: Jestli jsem něco fakt nečekal, že řekneš, že bys dal Nobelovku svojí kočce,
1: no. Ještě se svojí kočičce. Já jsem nejdřív myslela, že se baví o partnerce. Nicméně teda...
0: To nebyla partnerka. Aha.
3: To, jestli má černý chlupy, tak jo, no. Tak to je
1: tak. Nicméně je to dobrý usměřovací prostředek, to zvíře jsem chtěla říct. Ale pojďme k vám domů, jo? Komu byste dali Nobelovku za mír? U vás doma, jste to vy nebo partner a za co konkrétně?
0: Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme rádi přes WhatsApp 777 937 777. Taky budeme samozřejmě rádi za SMSky na stejný číslo, můžete i klasicky SMSkou a od nás k vám letí další muzika. Tohle je Lolita na Hit Radio.

0: Tohle je Hit Radio za 2 minuty 7:45. Hezké ránko. Celý tento týden se budou rozdávat Nobelovky v celkem 5 kategoriích. Fyzika, chemie, fyziologie nebo lékařství, literatura a taky Nobelova cena za mír.
1: My jsme se ptali, kdo by Nobelovu cenu za mír získal u vás doma, jestli vy nebo váš partner či partnerka. A případně za co? Tak Martina z Prahy píše, já Nobelovku dávám manželovi, po každé hádce mi udělá kafe a tváří se, že se vlastně mezi náma nic nestalo.
0: Mm-hmm.
1: Takže takový splachovací tip.
0: Znám. Taky další zpráva. U nás doma nikomu, všichni jsme horké hlavy.
1: No, to budou možná berani jako ty, viď?
0: No, já jsem říkal, že naše rodina je taková divočejší, no. Ale já to nepsal, tu zprávu. Další zpráva.
1: Veronika z Nymburku, Nobelovku má moje tchýně, protože bydlí 80 kilometrů daleko. Ach jo, vy jste hrozně zlí na ty tchýně tady vždycky.
0: Mně se líbí, jak to vysílání má být jako pozitivní, že jo, prostě, jo, to ránko hezký. A vy, hele, tchýně, vole, 100 kilometrů daleko. Super. Tak máme tady taky hlasovku od Honzy.
2: Nobelovku za mír bych dal určitě svojí ženě, protože pracuje jako přechodná pěstounka a za 4 roky už dokázala vyplat 7 dětí, které jsme krásně předali a všichni jsou spokojen.
0: No,
1: to je hezký.
0: Co to by rovnalo, že jo? Ta zpráva s tou tchýní, tohle je moc milý od Honzy, děkujeme za hlasovku. A protože vlastně víme, že Donald Trump si teda brousí zuby na tu Nobelovku za mír, my tady pro něj máme vlastně vzkaz. Pro Donalda. Někdy se to prostě povede. Že někdy se to možná třeba povede, no.
1: Já doufám, že ne.
0: Někdy v nějakém paralelním vesmíru. Činasky, potkal jsem tě po letech za malou chvíli. Tady na Hit Radio. Hezké ránko.
3: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Moravských Budějovicích na Třebíčsku, v ulici u Mastníka je silnice uzavřena z důvodu stavebních prací. Provoz je tam umožněn pouze v jednom pruhu. No a v Jihlavě na třídě legionářů je silnice uzavřena z důvodu prací na vozovce.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi kresy, co si slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám,

0: Je přesně půl osmé. Vyladíte pondělní hitrádio, tohle je snídaní šampionů. Michal, Jasmin a Filip s vámi. Za malou chvíli rychlá pětka, o co soutěžíte, tak to vám řekneme hned po ranním updateu s Filipem. Filo, je to tvoje.
1: Ranní update.
2: V poušti u čínského města Chuang Liao se nedávno objevily nové stavby, které mají evokovat prostředí starověkého Egypta. Sfinga i pyramidy však na první pohled působí jako velmi laciné napodobeniny staveb, které již tisíce let stojí v Gíze. Jsou totiž až komicky malé a budí spíše dojem jakési nepovedené kulisy v laciném Luna Parku. Unikátní sběratelská kartička s podpisy basketbalových legend Michaela Jordana.

0: Ta se prodala za rekordní částku přes 273 milionů korun. Stala se tak nejdražší sportovní kartičkou a druhým nejdražším sportovním sběratelským předmětem. Tahle ta kartička není jen tak obyčejná, protože její součástí jsou i nášivky s logem soutěže NBA z dresu, které oba hráči skutečně měli na sobě. No a 29letá řidička z Velké Británie si svůj vůz ozdobila 40 nálepkami, často peprnějšího charakteru. Za jednu obsahující vulgární výraz ale nakonec stanula před soudem a čelila riziku půlměsíčního pobytu ve vězení. Nakonec soud uznal, že neexistuje reálná šance na odsouzení, tak nakonec jí to prošlo.
1: Dá se nějak slušně přeložit, co na té nálepce bylo, nebo ne?
0: Nemám to tady napsané.
1: Dobře, radši.
0: A tak představme si, že by tam třeba mohlo být, táhněte do někam.
1: Prostě. Jasně, no tak bys ale tak dal. To máme tady v Čechách taky, že jo, nálepky na autě, nejsem tvoje stará, nelep se mi na zadek, že jo. Nebo třeba začátečník, samolepka, dítě v autě, taky potkáváme.
0: Dítě v autě.
1: A co mě baví třeba na autobusech je MHD nálepka, prosím pusť mě.
2: No, já vždycky pouštím.
1: Akorát dobrý pak je, když si po někom takový auto koupíš, no, to sundáš tu nálepku, ale vlastně tam pořád máš. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, máme pro vás poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka. Dámy a pánové, 3000 titulů k poslechu, je tam dokonce i povinná četba pro střední školy, což je super. Co bych za to dal, když já jsem byl na střední, abych si to mohl jenom pustit a poslouchat?
3: Tak kdo máte zájem, pište chci soutěžit na 777 937 777 a my jedno z vás vybereme za chvíli.
1: Teď Rose a Bruno Mars.

0: Rosé a Bruno Mars. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. A Paté. 7.35 a je čas na rychlou pětku.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka, kde je přes 3000 titulů k poslechu.
2: Kdo bude soutěžit dneska?
0: To bude Verunka. Veroniko, hezké ráno.
3: Hezké ráno, přeju.
0: Hezké ráno, zdravíme do Metlova u Domažlic. Pověz nám, taky tam máte takovou strašnou mlhu.
3: No, já jsem teďka zrovna v práci v Domažlicích, ale mlha po cestě ráno byla, jo.
0: Byla, tak to vypadá, že to je všude. No tak doufáme, že mozková mlha nebude teďka během 5 otázek, protože ty tě dělí od výhry 2000 korun na nákup k audioknihy na portálu Audioteka. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik je 90 děleno třema?
3: 30.
0: Jasně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Veru, jaké zvíře je symbolem moudrosti?
3: Sova.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Který měsíc má nejméně dní?
3: Únor.
0: Bez váhání.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jedním slovem říká člověku, který píše knihy?
3: Spisovatel.
2: Ano. A poslední, pátá otázka. Sousedí Česká republika s Chorvatskem?
3: Ne.
0: A je to škoda, co?
3: Jo, to je škoda.
0: To byla šestá dodatková otázka, tak Verunko, vyhráváš poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portál Audioteka a já se tam slyším dvakrát, to je nějaká červí díra.
2: Ty jsi zapla teďka rádejko, viď?
3: Ne, ale jsem na šatně a vyšme to.
0: Ty jsi v šatně teďka s náma, jo?
3: Jo, ty jsi s váma v šatně.
2: Tak to máme.
0: Tak jo, Verunko, poukaz posíláme, hezky se převlaď, zvládni to dneska v práci a hezký pondělí.
2: Gratulujem.
3: Děkuju vám, nashledanou.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Armin van Buuren, 7:40. This is what it feels like. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Je tady nový trend, dámy a pánové, lidi si balí své cestovní pasy do alobalu. Za malou chvíli probereme plochozemce, samozřejmě přihodíme i další skvělý hity, tohle je Eva Farná, zahraje také Elton John a Dua Lipa, no a přidáme i dopravu. Hezké ránko.
1: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Hit Radio. Hit Radio.
3: Anymore. Alejandro.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase z Jihlavy na Polnou u Měšína, vyšetřuje policie nehodu osobního auta se zvěří. No a na výjezdu z Humpolce před nájezdem na D1 směrem na Pelhřimov vyšetřuje policie srážku osobního auta s nákladním, počítejte s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 7.51, krásné ráno z Itrády a posloucháte pondělní snídaní šampionů Elton John, Dua Lipa, Cold Heart.
1: Určitě už jste to někde zahlídli, ať už naživo nebo na internetu. Lidi začali balit cestovní pasy do alobalů. Normálně jako kuře, kdybyste šli hodit na grill, protože prej existuje trend na TikToku, podle kterého vám někdo může v uvozovkách vysát data z pasu jenom tím, že projde kolem vás. Takže všichni se teďka bojí, že jim uniknou ty citlivé informace a obalujou.
2: Já bych si přál, aby mi někdo vysál tuk z pasu, kdyby prošel okolo mě. To bych si moc přál, nicméně to je za blbost. To zase nějaký plochozemec vymyslel určitě, že jo? Ale já si dovedu představit, jak to vypadá třeba na té pasové kontrole, jak to vytahuješ, jo, a najednou. Moment. Jo, pardon, špatný balíček, vyndáš ten řízek v tom chlebu, tá, vydržte.
1: Pak to ustíky.
2: Vydržte. A, tady je pas, tak.
1: Nebo opravdu, jako, mně přijde, že furt vymýšlíme nějaký kraviny, jo, že kdysi třeba telefon, že se vybíjel úplně do nuly, protože baterka měla jakože paměť, že jo, furt
2: no
1: se
2: počkej,
1: vymýšlí takovýhle věci.
2: Tak tohle bylo třeba pravda, jo, protože ty starý články teda, jako se museli vybít do nuly, aby se ta baterka jako sformátovala, jo, ale pozor, třeba věřili jste, že když spolknete žvejku, takže vám zůstane 7 let žaludku.
1: Ježiš, no počkej, já jsem tohle měla s paprikou jako malá, já jsem se bála polikat ty semínka z papriky, že mi tam vyroste břiše paprika, no.
2: A podívej, hele, když papáš meloun, papáš semínka, tak tam vyroste miminko.
1: No jezusi.
2: Tak to je snad, takhle, tomu jako to je snad jasný.
1: No tak to víme,
2: ne?
1: Že
2: to jo. Víme, že to tak
1: jako
2: prostě. A pamatujete schválně, nevím, já to řeknu, jo. Karty do telefonních budek, pamatujete telefonní budky?
3: Já jo.
1: Ale jako nevolala jsem.
2: No už. Ale pak tam byly buď peníze, bylo to na peníze, nebo na karty, že
3: tam
2: strčila karta.
3: Tam byly takzvaný kredity na tom.
2: Ano.
3: Jednotky
2: se to jmenovalo. Nevím, jestli to bylo i u vás, ale věřilo se a my jsme to zkoušeli a ono to jako nešlo, jo. Že když zdala tu kartu do mrazáku, že se ty kredity dobily. Jako to napadlo.
3: No,
2: se
3: teda
2: a zkoušel jsi to, viď? Co, no zkoušel
3: jsi to? Taky, no.
2: Měli jsme to v mrazáku a nic tam nepřibylo.
3: Nepřibyli.
2: No. Nepřibylo. A nebo třeba, nevím, že po špenátu budou vypadat jako pepek námoří, že je plný železa, jo? Přitom to byla vědecká chyba.
4: Jsem se jenom přepsal v desetinný čáře.
2: Jo. Tak čemu jste věřili vy, jestli máte nějakou takovýhle bizár a schválně, jestli vám to teda ty kredity připsalo na tu kartu do té telefonní budky, dejte nám vědět, budeme rádi. Teď další hity, Ed Sheeran, Sapphire. Hezké ráno z Itrádia.

0: Ed Sheeran, Sapphire, 7.57, pondělní Hit Radio, snídaně šampionů, hezký den. Lidi si dávají cestovní pasy do alobalu, protože se bojí, že jim z nich někdo ukradne osobní data. To není z naší hlavy, to se opravdu děje. A ptali jsme se vás, jestli jste měli taky nějakou takovou věc, které jste bez hlavy věřili.
1: Přišla zpráva o tom, že, jak to bylo s těma žábama, s těma...
0: Víš, je tady Adam z Olomouce, že když saháš na ropuchu, udělají se ti bradavice.
1: A to jsem si jako malá myslela a člověče, myslím si to do teďka, no.
0: Ukaž ruce, no šahala.
1: No šahala.
0: Taky tady máme hlasovičku od... Držte, už to tady ladím, od Romany.
2: Čau kluci, tady je Romana. No, vy jste teda strašní moulové, no jasně, že to mrazáku to ty kredity nahrálo, že jo, když jste dali do mrazáku, ale museli jste to mít správně namražený na správnou teplotu, takže 6-7 přece. Mějte to hezky, Romana.
0: Abychom vysvětlili pro vás, kdo jste se přidal až teď, tak bavili jsme se o tom, že tenkrát v 90. se věřilo tomu, že pokud se dá do mrazáku karta do telefonní budky, že tam dobijou ty kredity, takže Romana to potvrdila. Další zpráva ještě od Míši. Ahojky, ano, dobíjelo se to v mrazáku, měla jsem jich 40 kusů. A když se na ně nalila voda a dali se na mrazák, tak se občas na nich něco objevilo. Z těch 40 asi na 6 kusech. Na některé 15 jednotek, někdy 4, ale člověk byl rád i za 2.
3: Ale já teď tomu normálně, já jsem to celou dobu jako měl, že to byla legrace a my jsme byli fakt hloupí. A teď teda tomuhle mám věřit, nebo jsem hloupej znova, že nad tím přemýšlím.
1: Ale je to i pravda.
0: Ale já bych to normálně vyzkoušel.
3: Ale budky nejsou už.
0: No právě, jako poslední budka zmizela v roce 2021, no. Takže už to nevyzkoušíme, bohužel. Za chvíli zprávy v 8, hezké ráno.
4: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Hit Radio. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Krásné pondělí, je přesně 8 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Lidé v Česku stále častěji dávají svým dětem dvě křestní jména. Zatímco do roku 1950 byla běžná, komunistický zákon je na půl století zakázal a vrátil se k nim až v roce 2001. Podle statistik podíl takových dětí stabilně roste a dnes se týká zhruba 5% novorozenců. Rodiče je volí jako kompromis při neshodách, kvůli rodovým tradicím nebo proto, aby si potomek v dospělosti mohl sám vybrat, jaké jméno bude používat. Druhé jméno si navíc může nechat dodatečně zapsat na matrice každý. Změnu ve financování asistentů pedagoga v základních školách projedná na dnešním zasedání vláda Andreje Babiše. Kabinet by se měl také po měsíci vrátit k návrhu nové státní kulturní politiky, který kritizovali profesní asociace, sdružení, platformy i odbory. Ministři také posoudí, zda kabinet vstoupí do řízení, ve kterém bude ústavní soud rozhodovat o návrhu sněmovny opozice na zrušení části novely rozpočtových zákonů. A pojďme také na sport. Z kádru české fotbalové reprezentace před úterním závěrečným zápasem probíhajícím srazu ve Wembley proti Anglii vypadl obránce Štěpán Chaloupek. Stoper pražské Slávie utrpěl v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku zranění a od mužstva se po přesunu z Ověda do Londýna odpojil. Národní celek o tom informoval na sociální síti X. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Dobrá zpráva pro rodiče a rodiny. V Telči začala sloužit nová ordinace praktické lékařky pro děti a dorost. Najdete ji v prostorách polikliniky ve druhém patře na ulici Masarykova. Nová ordinace pro děti a dorost se otevřela také v nemocnici v Novém Městě na Moravě, a to v pavilonu dětského oddělení. Otevření ordinací představuje důležitý krok ke zlepšení dostupnosti pediatrické péče na Vysočině. Jdeme na počasí. Ráno by nás na Vysočině mělo přivítat oblačné nebe, mraky začnou ale postupně ubývat a odpoledne už bude skoro jasno s nejvyššími teplotami 19 až 22 stupňů.
3: Akce týdne Komušrotu Barko. Jen tento týden dostanete v

0: vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
1: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Ahoj!
3: Ahoj, krásný pondělí.
0: Snídaně šampionů.
3: Co kdyby za 39 dní skončil svět? Kdo tohle to tvrdí a co bychom dělali s tím zbývajícím časem, to probereme za chviličku.
2: Na to rozhodně počkejte, už teď můžete přemýšlet, no a my k vám posíláme další muziku. Na start poslední třetiny pondělní snídaně, Miraj a Trips dokola, tak si to pojďme společně užít a hodně hnala. Krásné ráno z Hitrádia.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Miraj, Trips, dokola tohle je Hit Radio, 6 minut po 8. Hezké ránko. Máme přesně 39 dní, než se tahle planeta vypne. Prodáváme, jak jsme nakoupili. V 60. letech parta vědců zveřejnila studii, podle které má soudný den přijít už v pátek 13. listopadu.
1: Jasně, že v pátek 13.
0: No samozřejmě, kdy jindy, asi ne v pondělí, že jo? Ale říkám si, v pátek 13. No tak jako, nám tady chodí výplata kolikátýho? Tak 5. 6. nám to tady chodí. Ale vím, že máme ve smlouvě, že může přijít do 15. Takže si myslím, že ta poslední výplata by už asi nepřišla.
1: Rozhodně, no. Ne, ale říkám si jako, že těhle těch odhadů, kdy skončí svět, bylo už strašně moc. Takhle, jednou ten den samozřejmě asi nadejde, ale podle mě to zrovna ten den nikdo typovat nebude, že jo?
0: No ono to bude určitě v den, kdy už tady nebudeme, jo? No. Protože pojďme si to představit, kdyby čistě teoreticky teda za 39 dní měl být konec světa, jo? A teďka, když zapomeneme na takový ty obecný jako věci, že a chtěl bych být s rodinou a chtěl bych být s blízkýma, vůbec, pojďme si to užít, ale. Co byste dělali? Co byste dělali, kdybyste věděli, že máte posledních 39 dní? Já to asi vím.
1: A co?
0: Si bych prostě pařil, no.
1: Pařil.
0: Asi jo. A ten poslední den, já bych si koupil někde v Hornbachu nějakou pěknou lahátko. A ten poslední den bych si lehnul takhle s rukama za hlavou a koukal bych, jak to přichází. A říká, pojď si pro mě!
1: Já bych vydala všechny věci, všechny songy nevydaný, který mám v šuplíku, aby to prostě šlo ven. Asi bych se strašně rychle vzala s partnerem, jo, abych si to jako odbyla, že bych to chtěla zažít. A jinak asi taky nějaká party pak, no.
0: Já myslím, žádný hypotéky, žádný takovýhle věci prostě, jo. Já bych si prostě napůjčoval všechny prachy světa a užil bych si to na max. Já bych asi nespal těch 40 dní, já bych prostě jel si doplnej.
1: Co fíla?
2: Já bych jel do USA, kam chci celý život. Vzal bych partnerku sebou samozřejmě a tam by se rozjela taky velká party asi, protože já jsem teď takovej skoupej na party, já moc jako nekalím, nepiju, tak teď bych to rozjel naplno. Samozřejmě tak, jak říkal Michal, napůjčoval bych si miliony, že který už nemusíš vracet.
0: Jasně, doplnej,
2: no, akorát
0: auto,
2: by bylo, kdyby se stalo, že po těch 39 dnech by ten konec nebyl, já bych ty prachy utratil, jo.
0: Přesně, přesně si řekneš, hele, tak je pátek 13. teďka sobota ráno, 14. teďka zvoní ten budík, a ty doprd.
2: A pak exekutor hned.
1: Tak co byste dělali vy, kdyby vám zbývalo posledních 39 dnů života a opravdu, jak jsme říkali, odvažte se, jo, ne, jakože objedu celou rodinu takhle, a rozloučím se a tak.
0: Takhle my víme, že bychom samozřejmě strávili čas s těma nejbližšíma, to jako víme, to jsme si řekli, ale opravdu nějakou, jako co, jak byste to rozfoprovali, jak byste si to užili, tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo SMS-kou a my se moc těšíme, co vymyslíte. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita.

0: Čtvrt na devět, krásné ráno z Hitrádia. V pátek 13. listopadu má přijít soudný den. Spočítali to vědci v 60. Akorát těch soudných dnů už bylo, víme, hodně. Nicméně je tady taková hypotéza, kdyby teda za 39 dní měl být konec světa, tak jak byste s těmi posledními dny naložili? Ptali jsme se vás, jak byste si to užili?
1: Píše Pepča, ahoj, já bych vzala rodinu na dovolenou, abychom se měli dobře. 13.11. mám zrovna narozeniny. PS, máte nejlepší rádio. Moc děkujeme a tak to vyšlo na narozky takhle vtipně, no, ale tak ono to bude dobrý.
0: Tak pojďme na hlasovku od Johany.
2: Dobrý ráno, abych tancoval okolo ohně, jedl a souložil.
0: Jasně. Taky tady máme hlasovku od... někoho?
3: Ahojky, tak já si myslím, že hodně lidí by začalo rabovat, protože prostě by si všechno chtěli užít, všechno by si chtěli vzít, takže si myslím, že nejvíc by rabovali a pak teprve by si užívali, tak zatím Zuzka.
1: To je asi taky fakt, no.
0: Taky super názor. Hlasovku nahrála i Ivča.
4: Krásný dobrý ráno, tak my bychom rozhodně natankovali plnou do obytňáku a rozhodně bychom se podívali na místa, kde jsme ještě nebyli. A protože jsme milovníci vody, windsurfingu, takže by to bylo úplně jasný, že jo, strávili bychom poslední dny u moře, kde je nám krásně, někde u vody, grilováníčko, koronka, pěkně s dětma a čau, prostě asi tak, pohodičku, užít si to takhle, no. Mějte se krásně.
1: U Ivči to není party, tam je to naopak rodina a klid.
0: Ale super názor teda, rozhodně dobrý nápad procestovat vlastně svět, myslím si, že za 40 dní by se dalo navštívit spoustu destinací. Taky tady píše, ahoj, můj celoživotní sen je podívat se do Francie, blá, tak pak tady třeba taky další, Klára, ahoj Hitrádio, tak já vím naprosto přesně, že bych to prožrala, ale doslova, žádný kalorický tabulky, zdravá strava, hlídání se, ale totální obžerství. Věřím, že tohle je sen každé ženy po 30. co je na permanentní dietě. Taky souhlasím. A pojďme, ještě máme tady hlasovku od Jakuba.
5: Krásné dobré ráno. Kdyby byl konec světa za 39 dní, tak bych ho strávil asi v bordelu. Díky. Hezký ráno. Kuba.
1: Upřímnost na de vše. Tak.
6: A zrovna Kuba se jmenoval, člověče.
1: Na co narážíte teďka?
6: Ne, nic. Kluk. Náhoda.
0: Tak konečně někdo to řekne na plnou hubu. Gala, Freed from Desire na Hitrádiu v 8.18. Ale stejně žádný konec světa nebude. Bude muset ty hypošky platit. Tak pojďme na to, krásné ráno.

0: Novým. Místo je průjezdné Kyvadlově. No a na Třebíčsku na silnici 3. třídy ustříte, že směrem od Klučova srazilo osobní auto Zvěř. Projedete jedním pruhem.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: 8 hodin 32 minut. Posloucháte Hit Radio, tohle je pondělní snídaní šampionů. Filip, pro nás má další ranní update.
1: Ranní update.
0: Kalifornské ministerstvo spravedlnosti udalilo případ ženy, která v předchozích letech zaregistrovala k volbám i svou fenku Maju, přičemž jednou byl její hlas dokonce započítán. Pokud bude ale teď shledána vinou, může být odsouzena v USA až k 6 letům ve vězení. Australské aerolinky Qantas spustí v polovině roku 2028 novou ultradálkovou linku, která přímo propojí Sydney a New York. Přímý let potrvá zhruba 18 hodin, čímž cestujícím ušetří víc než 3 hodiny oproti dosavadním trasám s přestupem. Pro tyto extrémně dlouhé lety v rámci projektu Sunrise počítá společnost s nasazením speciálně upravených Airbusů. No a rybář v americké Floridě pomohl z nesnází dívce, která několik desítek metrů od břehu zoufale bojovala s vlnami a silnými proudy. Vyslal k ní dron, na nějž zavěsil záchrannou vestu, kterou pak teenagerce spustil na hladinu. S pomocí vesty se dívka udržela na hladině a dostala se blíže ke břehu. Z vody ji nakonec pomohl profesionální záchranář.
2: Nová doba, no, kdy si rybáři nosili pruty na ryby, teďka tam nosí drony prostě.
3: Mně přijde, že se vlastně může měnit tyto starý přísloví, že jo? Jak se říká, tonoucí se stébla chytá, že vlastně dneska to může být tonoucí se drona chytá. Pojďme na Hit, hezké ráno.

0: Kate Ryan. Za malou chvíli 8:45, mladíte Hit Radio, dobré ráno. Člověče, já o víkendu viděl něco, co jsem do té doby znal jenom z doslechu.
1: Ano.
0: Existuje portál, který shromažďuje řidiče, co blbě parkujou. Ta domena je www.parkujujakčiča.cz, jo. Hele, a já o víkendu takovou nálepku potkal. Já parkuju a říkám si, tyjo, tady to auto tady stojí, ten tady stojí jak... Teďka vylezu a vidím na čelním skle růžovou nálepku a tak to čtu a na tom bylo: vaše auto se brzy objeví na webu parkuju jak blablabla. Tak si říkám, tak se na to podívám a člověče, já už jsem to viděl třeba 5 let zpátky, jo, a říkám si, ono to pořád existuje a zjistil jsem, že tady těch nálepek, jo, je prodaných už asi 50 tisíc a asi to funguje, asi to má nějaký vliv.
1: Já teďka tady už otvírám ten růžový web, protože se bojím, jestli tam náhodou neuvidím sebe. Ale jako ty nálepky, to mi přijde vlastně dobrý, jo, je to bizár. Je to vtipný. Vlastně i kdyby mi to někdo na to auto nalepil, tak já se tomu zasměju.
0: Jako pojďme si říct, jo, asi někdo z nás není stoprocentní, i když si myslíme, že umíme parkovat. Já teda taky občas se přistínu toho, že zastavím, někam jako zaparkuju a říkám si, začnu se tam sám sobě smát a říkám si, no tak Michale, vy jste to tady nechal jak úplnej, doplňte si, jo, doplňte si. Takže, ale říkám si, hele, začalo to parkováním, ale přiznejme si, že jako některý by potřebovali samolepku i mimo auto.
1: Jako lidi, jo, na sebe
0: no,
1: nalepit.
0: Jasně, jasně. Já bych si zasloužil lidu přímo na čelo. Hele, co byste tam dali vy, kdo nás posloucháte, nechám to na vaší kreativitě. Hodiny souhvězdí za malou chvíli, taky David Guetta, Terry Swim, Stones and I. Hezké ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: prostě zbožňuju. David Guetta tady svým Stones and I. Tohle je Hit Radio v 8.52.
1: Michal zbožňuje tenhle ten song, co zbožňuju já a možná i spousta z vás jsou Cimrmani, jo? Tak kdo jste milovníky Jary Cimrmana, tak prosím vás, divadlo Jary Cimrmana oslavilo 59 let. 4. října 67 mělo premiéru jejich úplně první představení, což byl Akt. To vstupný tehdy bylo nějakých 15 korun a údajně měli herci takovou trému, že si museli brát prášky na uklidnění, což je vtipný. Ale chci říct, že já jsem strašně vděčná svýmu tátovi za to, že mě vychovával na Holzmanovi a Cimrmanech. Opravdu mě bral do divadla na jako spoustu a spoustu her od Cimrmanů a miluju to, musím říct.
0: Takže se asi nebudeme divit, když pustím tady jednu ukázku, že se tomu zasměješ. Debil blbeček, debil blbeček, debil blbeček, debil blbeček. Akorát
1: tamhle vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva blbečci vedle sebe. To je prostě tak strašně dobrý humor, pardon, ale to je skvělý.
0: Mě strašně baví, jestli je pamatujete, když něco víte, tak to řekněte, nebo aspoň naznačte. A Smrtka říká, a my nesmíme ani naznačovat. Pojďme na hity, poslední song, pondělní snídaně šampionu, Alan Walker, Alone, 8.54, hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio. Alan Walker Alone v 8.56. My vám chceme popřát krásné ráno, taky samozřejmě hezký den, jsme rádi, že jsme to spolu zvládli. Nicméně tenhle týden bude o něco delší, samozřejmě, jak není pondělí volno.
1: A jo.
0: Zvykli jsme si na to hodně, co? Zvykli jsme si hodně. Tak buďte s námi dál, po deváté, na vás čekají další parádní hity, třeba Poetika, Ella Henderson, taky Eminem s Rihannou. My se loučíme a uslyšíme se kdy?
1: No zase zítra od 6 do 9, tak se mějte krásně a ahoj.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Tak se mějte fantasticky, hezký den a zítra ráno v 6. Čau!
1: Pa, pa, pa! Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 v úseku mezi kilometry 158 a 141 ve směru na Prahu bude u Krajnice probíhat údržba mostu. A ještě jednou D1 mezi kilometry 119 a 141,5 ve směru na Brno bude na Krajnici probíhat oprava svodidel, tak i tady dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, Rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz. Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Vysočina.
4: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Babí léto vydrží v Česku do čtvrtka, bude až 24 stupňů. Pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů a taky o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Na horách se můžou objevit sněhové přehánky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Poslanec motoristů Filip Turek se na základě rozhodnutí soudu omluvil Seznamu CZ za tvrzení, že jeho zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. Zároveň uvedl, že Seznam a jeho média přijdou o státní peníze za mediální kampaně. Nedávno se Turek musel omluvit také hnutí Duha. Česká armáda se podílí na mezinárodním testování technologií. Ty můžou v budoucnu zásadně změnit způsob vedení bojových operací. Ve vojenském újezdu Březina u Vyškova a na poligonu v Lipníku nad Bečvou probíhá mezinárodní cvičení. To za ministerstvo obrany přiblíží Simona Veselá.
5: Každoročně na přelomu září a října se zde setkávají vojáci, odborníci a zástupci NATO. Do letošního testování se zapojilo 49 firem zaměřených na protidronové technologie a dalších 24 společností s bezosádkovými pozemními systémy. Celkem se cvičení účastní více než 1000 lidí.
4: Technologie se tu ale pouze nepředvádějí. Vojáci je přímo v terénu zkoušejí a ověřují, jak obstojí při konkrétních úkolech. Lukáš Dostál pomohl v NHL hokejistům Anaheimu 29 zákroky k výhře 3-2 v prodloužení nad Floridou. Připsal si tak vítězství i ve druhém startu sezóny. Karel Vejmelka inkasoval 3 góly z 21 střel při prohře Utahu 2-4 na ledě New York Rangers. Asistence Filipa Hronka pak nestačila Vancouveru, který doma podlehl Vegas 2-3.
6: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Tak během dopoledne začne oblačnost ubývat a postupně dneska bude jasno nebo spolujasno a nejvyšší teploty odpoledne 19 až 22 stupňů.
3: Hit Radio Vysočina.
1: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková, přeju vám krásné pondělí a posílám další hity, tady je třeba Poetika.

Eminem a také Rihanna na Hit Rádiu Vysočina je 9 hodin 11 minut. Za námi víkend, tak už i u nás v práci proběhla výměna informací, kdo co dělal. Kolega vzal svou manželku na pouť do Pacova, kolegyně zase vzala svého přítele na pivo na zahrádku do Jihlavy, když bylo tak hezky. My jsme o víkendu opíkali busty, byli jsme na kole, až jsme si včera večer jako říkali, škoda, že zase není volný i pondělí, to by byla paráda. Tak to jediný nám možná kazí dojem z dnešního pondělního dne. Každopádně užívejte pondělí i ve společnosti Hit Rádia Vysočina. Tady je Linkin Park.

0: Dneska je pondělí 5. října a dneska je to přesně 161 let od doby, kdy byla v Plzni uvařena první várka plzeňského piva. Možná, že jste to slavili už o víkendu, já taky tak zním, jako bych to slavila o víkendu. No a nebo dneska večer by to podle mě taky šlo. Tak máme se na co těšit, tak ať to těšení jako rychle utíká, ať už je třeba večer, ať už máte po pracovní době. Od toho jsme tady na Hit Rádiu Vysočina, za chviličku třeba Coldplay.
1: Feeling blue without you.

0: Jen něco, co potěší.
1: Tak co myslíte, je největší predátor na Vysočině váš šéf pondělí ráno v práci? Omyl, není. Do Jihlavy totiž dorazili žraloci, v jihlavské zoo začala interaktivní výstava Žraloci. Potkáte tady žraloka bílého i kladivouna v životní velikosti. No nebojte se, tihle v žádném případě nekoušou, klidně si s nima můžete udělat i selfiečko. Takže naživo v moři to fakt jako nechceš potkat, ale pomocí virtuální reality s nima plavat, proč ne? Tak vemte děti na zajímavou výstavu.

Dneska je pondělí 5. října a ve čtvrtek nás čeká ochlazení, to už jste asi slyšeli, takže do čtvrtka je nutnost být co nejvíc venku, užít si sluníčka a tepla a klidně si něco málo napytlovat i do zásoby do sklepa. Hele, kež by to šlo, že jo, v zimě vytáhnout pytel sluníčka. My v zimě podle mě spíš vytáhneme svetry a nějaký sluníčkový hity na Hit Radio Vysočina, tak zůstávejte s námi.

0: To je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
5: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám.
6: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 153 a 154 ve směru na Brno bude u Krajnice probíhat údržba protihlukové stěny. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
8: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Vládu Andreje Babiše čeká dnes několik citlivých témat. Ministři projednají změny ve financování asistentů pedagoga. Vrátí se ke kritizované státní kulturní politice a rozhodnou, zda se zapojí do sporu u Ústavního soudu kvůli novele rozpočtových zákonů. Liberec patří k nejotevřenějším městům v Česku. V celostátním hodnocení projektu Transparentní Česko obsadil první místo mezi 56 posuzovanými městy. Co přesně to znamená, vysvětluje mluvčí radnice Jana Kudymová.
9: Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
8: Město zároveň připouští, že má stále co zlepšovat. Chystá proto další změny, které mají jeho fungování ještě více zprůhlednit. Cestovní kanceláře spustili prodej first minute zájezdů na příští léto. Lákají na slevy, větší výběr i možnost bezplatného storna nebo změny destinace. Ceny ale může ovlivnit zdražování leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostlo o třetinu. Hokejisté Českých Budějovic a Brna dnes uzavřou program 8. kola Tip Sport Extraligy. Motor do zápasu vstoupí s bilancí 2 porážek z kluzišť soupeřů a bude se snažit potvrdit dobrou bilanci v Budvar aréně. V sezóně tam bodoval ve všech 3 utkáních, 2 z nich vyhrál. Kometa zvítězila ve 3 z posledních 4 duelů.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dneska odpoledne by mělo být skoro jasno nebo jasno, teploty 19 až 22 stupňů, v noci zůstane taky jasno, po ránu se budou vytvářet mlhy, noční teploty 8 až 5, v údolích klidně jenom kolem 3 stupňů a místy i přízemní mrazíky, tak pozor na to.
6: Hit Radio Vysočina.
0: S vámi na Hit Radio Vysočina stále Markéta Zušťák.

Zaspívala Kelly Clarkson na Hitrádiu Vysočina. Jak dneska píšou v Jihlavský Drbně, tak v Krajské Jihlavě a ještě v Třešti po roce opět zavoní koláčky, protože se bude pomáhat domácímu hospici Bárka, který se věnuje nevylečitelně nemocným lidem. Takže můžete si koupit koláč pro hospic. Má tentokrát tahle ta akce datum konání ve středu 7. října, to znamená tento týden ve středu. Stanovy s těmi koláčky a pokladničkami bude samozřejmě hodně, jedno třeba na Masarykově náměstí v Jihlavě. A pozor, ta sbírka bude pokračovat i odpoledne takovým jako doprovodným programem. Můžete se zúčastnit třeba pohodové výšky v délce asi 45 km. Startuje se v 15.30 od kina Dukla. A potom v 19 hodin je připravené promítání filmu 8 dní, 8 hodin v jihlavském kině Dukla. Takže jako podle mě vydařená akce, ještě se bude pomáhat, tak se můžete zúčastnit. No a teď už na Hitrádiu Vysočina Guru Josh Project. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: co se děje na Vysočině.
1: Zvu vás na nedělní drakiádu na Skalku v Jihlavě. Začíná se ve 14 hodin, soutěží se o toho nejdraka Vysočiny a taky toho třeba, který poletí nejvýš. Čeká vás samozřejmě i doprovodný program s kolegou Milanem Březníčkem, i něco na zahřátí, tak vemte draka a děti a určitě doražte. V sobotu od 11 do 19 hodin vás zvu do spodní pasáže City Parku Jihlava, abyste věnovali chviličku svému zdraví, protože v rámci kampaně ke Světovému dni srdce si tam můžete nechat zdarma změřit důležité tělesné hodnoty a výsledky rovnou konzultovat s odborníky. Čeká vás měření InBody, krevního tlaku i BMI.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Hit Radio. Hit Radio. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you.

0: děti, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
1: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
2: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

10 hodin 36 minut posloucháte Hit Radio Vysočina a já mám pro vás teď, a už ho tam taky slyšíte, DJ Boba, písničku Everybody. DJ Bobo se vyučil pekařem a cukrářem, já nevím, jestli jste to věděli, jo. A nakonec teda místo tohohle řemesla začal péct muziku. Ale stejně by mě zajímalo, jestli si doma občas udělá něco dobrýho, anebo na to úplně zanevřel. Každopádně, jak jsem se jako zasněla o těch zákuscích a tak, tak já osobně bych si teďka dala nějakou dobrou buchtu. Třeba takový míšaře z tiramisu, nebo cokoliv jako domácího. I štrůdl by stačil. Tak co, DJ Bobo, neuděláš něco?

0: Ladíte Hit Rádio Vysočina, krásné pondělní dopoledne, tak si představte, že návod naštěstí existuje. Ano, můžete být šťastní, stačí dodržovat pár jako snadných principů. Tak jsem si tady teďka rozklikla ten článek, je tady třeba sněte, ale s rozumem, myslete na to, že práce není za trest, udělejte si z toho zábavu, kež by to šlo všeho, žijte dneškem, hlasujte pro štěstí, rozdávejte radost, zakažte si nudu, myslete pozitivně a tak dále a tak dále. Tak já doufám, že jste to všechno stihli zaregistrovat a že tak žijete šťastně.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
3: váš názor. Váš názor.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Na Hit Radio pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Pozim si rádiem. Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 87 ve směru na Prahu stojí na krajnici porouchané nákladní auto, takže si dávejte pozor. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
4: Krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty či happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou i v dalších dnech. Kapacity péče o seniory se dál rozšiřují. V České Třebové otevřeli nové centrum sociálních služeb. Třípodlažní budova vyrostla v blízkosti stávajícího domova pro seniory a nahradí dosluhující pavilon B, pokračuje hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
5: Bude mít domov kapacitu 130 lůžek, v kombinaci tedy domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a zároveň 10 ulehčovacích lůžek, čili domov kapacitně vzrostl, je větší, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem se vyvíjí v České republice demografie, tak určitě všechna lůžka budou naplněná.
4: Stavební náklady vyšly zhruba na 280 milionů korun. Španělsko čekají předčasné volby. Budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce tamní premiér řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Předčasné volby žádala pravicová opozice i někteří provládní politici. Útočník Patrik Šik po druhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska bude jasno nebo polojasno, teploty odpoledne 19 až 22 stupňů, v noci zůstane jasno, i když v údolích se budou vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. Noční teploty 8 až 5, v údolích kolem 3 stupňů a pozor někde na přízemní mrazíky.
2: Hit Radio Vysočina.
0: Na Hit Rádiu Vysočina pro vás už za chviličku další hity Dario G, kapela Krištof, s vámi taky Markéta Zušťáková, hezký den.

Hit Rádiu Vysočina. Tak máme sice podzim, ale to neznamená, že máme pokoj od klíšťat. Naopak, tenhle ten teplý podzim svědčí a odborníci nás varují, že se nevyskytují jenom v lese nebo na loukách, ale třeba klidně i v městském parku na ně narazíme. Mimochodem, na Vysočině onemocnělo boreliozou 800 lidí a více než 40 lidí encefalitidou, takže opravdu pozor na to, hlídejte se, používejte repelent. Na Hit Rádiu Vysočina právě teď pro vás Linkin Park.

nejnovější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio Vysočina a tohle byl Bob Sinclair. Tak v klipu k téhleté písni se malý chlapec projíždí na kole Spojenými státy. My dneska můžeme taky projíždět třeba tou naší krásnou Vysočinou, protože počasí ideál. A my vám k tomu na Hit Radio Vysočina budeme hrát za chviličku třeba David Guetta.

0: právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Vteřina Marie Tichá a její zničená zem na Hitradiu Vysočina. Tak příští rok na festivalu Colors of Ostrava vystoupí zpěvák Robbie Williams, což je jako fakt úplná senzace. My vám Robbieho Williamse nabízíme i právě teď na Hitradiu Vysočina a připomínám, že i večerní playlist bude plný krásných hitů z 80., 90. a milénia. Čeká vás totiž po 18. hodině Hitradio Classic, tak si to nenechte ujít. No a tady už je slibovaný Robbie Williams.

0: Slyšeli jste Coldplay na Hit Rádiu Vysočina, no a už po 12. hodině vám k obědu nabídneme dneska sladký zákusek v podobě písniček, co máme rádi, jsou to srdcovky, songy, co nás provázejí životem, vyvolávají spousty vzpomínek, takže rozhodně nás laďte právě i po 12. hodině. Já se s váma loučím, přeju hezký zbytek pondělního dne, no a zítra v 9 se budu těšit, ahoj.
1: Hit Radio.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Před pravým polednem ještě pohled na silnice D11, tedy Hradecká dálnice, 24,5 kilometra ve směru do Prahy. Tady pozor, stojí porouchaný kamion, zbrzdí vás nárazově. Komplikace jste hlásili také na D8, 6,5 kilometra směrem na Prahu. Opět porouchané vozidlo. Na výjezdu z Opavy směrem na Ostravu došlo k nehodě. Osobní auto se srazilo s nákladním, provoz je částečně zablokovaný, ale zdržení by mělo být v těchto chvílích minimální. No a podíváme se ještě na silnici mezi Harachovem a Rokytnicí nad Jizerou, kde došlo k nehodě osobáku. Tady auto narazilo do svodidel, proto projíždíte pouze jedním jízdním pruhem a aktuálně hlásíte v koloně zhruba 7 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv a přeje Lucie Renková. Ministerstvo financí dnes určí cenové stropy pohonných hmot na úterý. V pátek stanovilo na víkend a pondělí maximální cenu za litr nafty na 48 korun a 54 haléřů. U benzinu to bylo 45 korun a 97 haléřů. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily o 20 haléřů. RegioJet pokračuje v náboru stovek nových zaměstnanců. Dopravce posiluje své týmy před prosincovým rozšířením železničního provozu. Jaké profese poptává, doplní mluvčí společnosti Lukáš Kubát.
4: Nejvíce hledáme strojvedoucí, stevardy a průvodčí, ale také pracovníky údržby, elektromechaniky, dispečery nebo zaměstnance prodejních míst. Nové kolegy nabíráme především v Praze, v Brně, na Vysočině a v Ústeckém kraji. Důležité je, že u řady pozic není nutná předchozí zkušenost ze železnice.
3: RegioJet nové kolegy zaškolí a nabízí jim možnost dalšího profesního růstu. Rekonstrukce Skokanského můstku K120 v Harachově znovu začne nejdřív na jaře příštího roku. Rozhodnout bude muset nové zastupitelstvo města po nadcházejících volbách. Práce na přestavbě začaly loni a jsou pozastavené. V Tokiu o víkendu skončila rekordní série deštivého počasí, trvala 37 dní. Japonská meteorologická služba uvedla, že hlavní město Japonska zažilo nejdelší souvislou řadu deštivých dnů, a to od začátku měření v roce 1886.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
3: V průběhu odpoledne většinou už polojasná, jasná obloha, v nížinách se může ještě tvořit nízká oblačnost, ale ta se bude postupně rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty je 18 až 22 stupňů, na horách bude chladněji a foukat má slabý proměnlivý vítr.
6: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
7: Je tady pravé poledne a pondělí, začínají nám naše srdcovky, krásný pondělní den vám přeju. Já vím, že slovo krásný a slovo pondělí tak dohromady až tak úplně jako nejde. Na druhou stranu vždycky může být hůř, ne? Mohli bychom mít těch pondělí během týdne víc. Takhle máme jen jedno jediné. Chcete nějaký tip, jak přežít pondělí v práci? Jednoduchý. Stačí vám k tomu jedno jediné slovíčko. A to slovo aha. To je celý. Pak už jenom záleží na intonaci, jakým aha podáte, když za vámi někdo přijde a řekne, hele, tohle už jsem měl mít dávno hotový, stačí říct jenom aha, dobrý. A nebo, když vám někdo začne něco jako vysvětlovat, jo, v té práci, je extrémně chytrý, tak stačí jenom říct aha. Na to není žádná odpověď, to je prostě jako skvělý. No a tak si dáme hned srdcovku číslo jedna, což je samozřejmě skupina aha. Jak jinak? Summer Moved On. Tak snad vám dneska zlepší náladu. Ještě jednou, hezký den zítra.

0: taková malá letní baladička. Léto přechází v podzim. Summer Moved On. Aha, na Hit Rádiu ve 12 hodin a 8 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tady mám zprávu od Peťana, zprávu, který píše: Čau Pelny, slovíčko aha na pondělí není vůbec špatný nápad a na pátek zase haha, protože v pátek už mám všechno a všechny na salámu. Zdraví Peťan, díky za srdcovky. Peťane, není vůbec zač, haha, je super nápad. A tím tak teď přemýšlím a říkám si, to mají politici, ale ne v pátek, ale každý den. Haha, ti nás mají na salámu 24/7. Kdo je ale 24/7 naopak v pohotovosti, tak to jsou lidi v nemocnicích, jo. Hele, tam před váma opravdu klobouk dolů, hlavně na urgentním příjmu. Já vím, že třeba teď ve fakultní nemocnici Plzeň, tak nás mají naladěný na urgentní příjmu, protože mi přišla i zpráva, což je jako skvělý, že posloucháte srdcovky a vlastně jako kde jinde, než v místě, kde to srdce každý den zachraňujete. Jsem strašně rád, že tam posloucháte srdcovky a tak vám tady posílám takovou jednu letní pohodovou vypalovačku, která si myslím, že vás provede tou dnešní pracovní směnou tak nějak snad jako v pohodě. No, ať to máte dneska jednodušší než kdy jindy. Přál bych vám dnes nejpříjemnější pondělí v roce 2026. Tady máte ode mě jednu speciální srdcovku. Má i lásku ve svém názvu a k tomu takový jako kalifornský vibe. California Love, Tupac a Dr. Dre. Jenom pro vás. Samozřejmě, ten doktor tam musí být.

0: je také dotek dávné minulosti. Unit Mix a zázrak lásky na Hit Rádiu ve 12 hodin 18 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Moc děkuju za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777 i k dnešním srdcovkám. Tahle zpráva mě potěšila hodně. Ahoj Jirko, děkujeme za srdcovky. Víkend byl dlouhý. Těšíme se na ně s kolegyňkou v kanceláři každý den. Je hezké slyšet v rádiu písně, které se tak často nehrají. Dnes při poslechu vzpomínáme, jak jsme za mladá chodili na trvalou a sedávali hodiny u kadeřníka. Sedíme spolu v kanceláři už přes 30 let, jsme tu déle než vybavení kanceláře, už se bereme za takový firmní inventář. Máme kávu, smějeme se a posloucháme. Děkujeme, že hraješ i české srdcovky, zdraví Eva a Gáby. Dámy, děkuju. Teď, já bych si přál teď být na chviličku s váma v té kanceláři, posedět, pokecat, zavzpomínat. Já teda na trvalo nechodil, ale moje mamka ano, takže vím. Dokonce si ještě dokážu vybavit i takovou to jako specifickou vůni té trvalé. Jo, protože tenkrát taky jako nebylo na hlídání, takže já si pamatuju, že jako kluk, tak jsem musel sedět třeba, já nevím, ty 3 hodiny u toho kadeřníka. Nějakým způsobem se tam zabavit, což v době bez telefonů, bez tabletů vlastně vůbec nevím, jak to naši rodiče tenkrát dělávali. Každopádně moc děkuju za tuhle zprávu, dáme si určitě i něco českého. Doufám, že se vám teď trefím do vkusu. Nevím, jestli tato dáma někdy měla trvalou, ale vím, že ona je taková jako naše hudební trvalka, protože její hudební kariéra stále trvá, je fantastická. Nedávno o ní vyšel i krásný dokument a tak si dáme její Soumrak bohů i tady v srdcovkách na Hit Rádiu. Bára Basiková, právě tady.

0: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý CZ.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 630 minut, nejvyšší čas dát si srdcovku na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A dneska je to srdcovka na přání a jedno takové hezké vyznání. Máme tady vybraný boyband, je to speciální boyband a chce ho Afu pro Monču, jo? Afu pro Monču East 17, tedy boyband, který byl u nich v pokojíčku dřív než on, samozřejmě na plakátě. A přesto na něj nežádlí a naopak, protože ví, že Monča má tyhle boyband strašně ráda, tak ji chce dneska zlepšit pondělí, protože pondělí to je vždycky kritický den, tak aby měla úsměv na tváři i v práci. Krásný. Takže Afu pro Monču. Právě teď.

0: Shakira a Burna Boy, Die Die. No, tak Die Die, davaj, davaj. Die Die, dej, dej mi, dej mi. Kolikátýho dneska je? Dneska máme 5. To znamená, že to bude dlouhá doba do výplaty ještě. To je týden na kousek. Co budeme dělat? Daj vám práci zálohu. Daj, daj, daj, daj nějakou zálohu. Je to strašně dlouhá doba do výplaty. No nic, tak alespoň budeme u toho poslouchat Hit Radio a minimálně hity, který vás baví. A to je vždycky takhle ve 12 hodin. To jsou srdcovky. Ty srdcovky na vaše přání. Mrzí mi, že se dneska nedostalo samozřejmě na tu vaši srdcovku, ale třeba to vyjde zítra. I zítra mezi 12 a 13 budou srdcovky Hit Radia a i zítra ta poslední 6. bude na vaše přání. Do 13. hodiny, než nás čekají nejnovější zprávy, tak si dáme ještě například Evu Farnou, teď už single, a nebude chybět ani Chet Kroeger, Joyce Scott a píseň Hero. No tak třeba nějaký Hero už čeká na Věčku, kdo ví. Možná si můžeme dát po 13. hodině i trošku bulvárku, ať to pondělí maličko rozseknem. S váma Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio, za chviličku tedy Eva Farna.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Chad Kroeger a Joyce Scott ve společném duetu písni Hero, což je mimochodem vzpomínka na Spidermana, ale už to je více jak 20 let zpátky, tohle je rok 2002. A zároveň je to poslední hit mezi 12. a 13. hodinou, víc už toho dneska nestihneme, před námi nejnovější zprávy, které začínají v jedno, ještě předtím také aktuální pohled na dopravu. Jak se kde jezdí, to slyšíte právě teď na Hit Rádiu.
1: Na Vysočině nám mezi mraky většinou svítí slunce a tak to bude vypadat až do západu. A teploty, které se v maximech dostanou ke 23, klesnou v noci na 8 až 3.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv pře Lucie Daňková. Čech, kterého moskevský soud poslal v září na 13 dní do vězení kvůli protestu Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě, byl v sobotu propuštěn na svobodu. Podle informací ministerstva zahraničí český občan úspěšně opustil ruské území. Mnoho nemocnic si stěžuje na nedostatek zdravotních sester. Podle ředitele Strakonického špitálu Tomáše Fialy jejich dost, jen nejsou správně rozmístěny. Problém je podle něj spíš v kompetencích sester.
3: Máme za sebou před 20 lety reformu jejich vzdělávání, vznikly praktické sestry a vznikly všeobecné sestry. Ty všeobecné sestry mají relativně vyšší kompetence, ty praktické jich tolik nemají. Tam bych plédoval za povýšení těch jejich možností provádět některé výkony. U těch všeobecných sester myslím, že bychom jich měli mít ještě více tak, aby bylo dobré saturovat všechna pracoviště zdravotnická i sociální.
2: Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství dnes získali Američan Karl Deiseroth a také Němci Peter Hegemann a Georg Nagel za výzkum fungování nervových buněk v mozku. Oceněni byli za objevy týkající se světlem řízených jontových kanálů a optogenetiky. Cenu uděluje švédský Karolínský institut. Teď ještě pohled k nám.
4: V Jihlavě pomalu končí jedno omezení, už dnes se na opravovanou Žižkovu ulici vrátilo MHD. Od středy 7. října se pak úsek otevře i ostatním řidičům. Omezení ale i nadále pokračují na Znojemské. A doplním, že dnes skončila také výluka v Hybráci a linka 8 se vrátila ke své původní zastávce u dětského hřiště.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině, na dálnici D1 na kilometru 161 směrem na Prahu. Dejte pozor na odstavené nákladní auto s defektem. A připomínáme také práce v pravém pruhu na trase Přibyslav Žďár nad Sázavou u Nových dvorů. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 30.
6: Na Hit Radio a ve zprávách Lucie mluvila o tom, že dneska někdo dostal Nobelovku a prosím, za co, že to bylo něco s mozkovýma buňkama nebo co?
2: No, je to výzkumu fungování nervových buněk v mozku. Byly oceněni tyto tři pánové. Jsou to objevy týkající se světlem řízených jontových kanálů a optogenetiky. Znamená to v překladu, jak světlo může ovlivňovat fungování buňky.
6: Jo. Já mám v hlavě pondělí, takže já tam mám tu opičku, co tam má takhle ty činy.
2: Počkej, já čeká nás celý týden Nobelových cen, tak uvidíme, co se dozvíme zítra.
6: To je krásný, a v pátek dostane Nobelovku Trump za cenu míru, tak to je teda... Krásný. No tak jo, tak pokud i vy máte pocit, že dneska nemáte vůbec žádný buňky v mozku, buďte v pohodě, nejste sami. Dítě pondělí. Navíc je dneska Mezinárodní den učitelů a tak se ptám, na kterého učitele vy si rádi vzpomenete? Máte nějaký příběh, který byste chtěli říct do rádia? Můžete. Na 777 937 77. Pište.

0: do které my jdeme teď. Jdeme do doby tenkrát, kdy jste ještě chodili do školy. Pamatujete si na svého učitele nebo na svoji učitelku? Je jedno, jestli je to základka, střední, učňák, vejška. Prostě když se teď jako řekne nějaký učitel, tak kdo se vám vybaví a jaký s ním máte příběh? Tak to mě dneska zajímá. Mám tady samozřejmě několik zpráv na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777. Jsou tady i hlasovky, ale hned jednu tady uvedu na pravou míru, protože tady je zpráva. Ahoj. Milý Jiříku, já jsem asi trošku mimo s tím svátkem učitelům, vždyť ho měli 28. března na Jana Amose Komenského. Asi jsem nějak zaspala. Tak ano, to byl den učitelů, který se slaví v Česku a taky na Slovensku. Ten my máme 28.3. Ovšem, právě dnes, 5. října, je Mezinárodní den učitelů. To znamená, že nejen v Česku a na Slovensku, ale opravdu po celém světě. 5. října, to je ten den, kdy to slaví opravdu téměř všude. A teď pojďme na vaše zprávy. První je skvělá, Ježíši, oni mají i svůj den, no, tak jo, rád jsem neměl snad žádnýho, oni mě totiž taky ne. Výborně, tak co tu máme dál? 777-937-777, pojďme na hlasovky.
1: Já jsem chodil do školy ve Frištáku a máme tam jednu rekordmanku, paní učitelku, která učí už přes 70 let.
0: Wow.
1: A ta byla jako super, no, sice přísná, ale spravedlivá. A bylo jedno, jak se jmenujete, když máte dobře napsanou písemku, dostal jste to, co jste si zasloužil, což je super.
0: Masakr, masakr, krásný, přes 70 let, wow, to je jako klobouk dolů, tam musí mít svatozář, haranti ještě nepřestali bavit, tedy studenti, co jsem řekl? No, pojďme dál, další zpráva, od Sony, ne, tady máme, ahoj, Jiří, já vzpomínám na češtinářku paní Šabatovou z polygrafické školy v Rumburku, byl jsem tam 2 roky na nástavbě, takhle, a jako jedinýho Brňáka exota si mě kolikrát pěkně vychutnávala. Ale byla super, férová, naučila, maturita za jedna, tak super, zdraví, David z Brna. Tak Davide, taky děkuju za zprávu. No a co tady máme dál? Koukám, ještě tady je, ahoj Jirko, můj učitel na angličtinu, na střední. Líbil se mi hned, když k nám přišel na hodinu. Byl to přesně můj tip a zažila jsem s ním pěkné chvíle. Mrk, mrk, Verča. Mrk, mrk, Verče. A, OK. Tady cítím asi trochu jinou definici. Učitel na jazyky. Tak gratuluju. Jaké jsou vaše vzpomínky, dejte vědět.

Ten na Hit Rádiu, ten by taky klidně mohl vyučovat hudební výchovu. Je 13 hodin, 27 minut, posloucháte Hit Rádio. Dneska je 5. říjen, Mezinárodní den učitelů, tak jsme trošku zavzpomínali na učitele ze základní školy, ze střední školy, z učňáku, z vejšky. Je to zvláštní, že člověk si vždycky jako pamatuje spíš takový ty, nechci říkat úplně negativní věci, ale prostě ty věci, jako třeba já nevím, tady čtu zrovna vzpomínku na jednu paní učitelku od Tomáše, který píše, že měl na základní škole paní učitelku, která ho vždycky na chodbě tahala za pejzy a za uši, když zlobil a tím se prostě jako stala jako pro něj nesmrtelnou, no. To je přesně, prostě žádný dobrý skutky, jo. Takhle to funguje. Takhle se člověk stane opravdu jako nezapomenutelným. Každopádně, ještě mě tady pobavila jedna zpráva od Karla, který píše, čau, já mám učitelku mámu, manželku i tchýni. Já jsem před tabulí celý život. Pojďme si dát takovou malou modlitbičku za Karla, jo? Ty to musíš mít strašně těžký v životě, kamaráde. Takže malá pondělní modlitbička za Karla a my si dáme další hity. Za chvíli Dua Lipa, taky B.O.B. a Hayley Williams. Karle, myslíme na tebe.

0: Dua Lipa a Houdini na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut. My si teď sice dáme kabáty, ale řeč bude o Markovi Ztracenýmu. Protože Marek Ztracený dneska v 18 hodin oznámí další velkou novinku. My už víme, že jde o koncerty na Šumavě, ale kdy budou, kolik jich bude a pro kolik fanoušků, tak to stále zůstává tajemstvím. No a vzhledem k tomu, že to má rád, tak se dá očekávat, že to bude zase něco epického. Tak se těšíme dneska v 18 hodin velké odhalení a teď slíbený kabáti na Hit Radio.
1: Hit

Ed Sheeran na Hit Rádiu. Je 13 hodin 44 minut, za chviličku David Guetta, tedy svým Stone Sena, je taky Jennifer Lopez a Pitbull s Hitem On The Floor. Trošičku si ještě střípníme tady to babí léto, které tady máme. Navíc máme tady týden, ve kterým jednak se rozdávají ocenění. Že jo? A teď jak se to jmenuje? Mám dneska fakt jako vyme to. Cena míru. Jo? Jak to je? Mě normálně teď, reálně mi vypadlo to správný slovíčko. Vy už ho máte, vy už ho na mě, jakože křičíte prostě, to je mi 100% jistý. Nobelovka, díky! Tak, to jsem potřeboval. Nobelovky. Tento týden se rozdávají Nobelovky. Celý týden. A nás samozřejmě zajímá, jak to bude vypadat potom za Nobelovu cenu míru. Ta by se měla, jestli si dobře pamatuju, teda předávat v pátek, ale... Víte, jak to je, jo? Víte, jak to je. Teď momentálně začal hon na nejchytřejší lidi této planety, jo? Já jsem úplně v klidu. Jsem úplně v klidu. Tak dobrý. Takže Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, David Guetta a tedy Swims, to vím, že budeme hrát ještě do 14. hodiny. Co bude po 14., tak to nevím, děj se vůle boží, dneska nás čeká opět pravda nebo bullshit, tak sám jsem zvědavej.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: pondělní den, je 13.59, v práci to prostě přehánějte, ještě máme celý týden před sebou. A pokud máte před sebou i cestu autem, tak teď dobře poslouchejte Hit Radio, protože je tady 14. hodina, nejnovější zprávy a aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Aktuálně se jezdí po našem kraji bez nehod, pozor ale na cestnáře. Pracují například na dálnici D1 směrem na Prahu mezi kilometry 158 a 141 a dále také mezi kilometry 82 až 75. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty, happeningy probíhají po celé republice a konaly se už o víkendu, pokračovat budou i v následujících dnech. Cestovní kanceláře spustily prodej first minute zájezdů na příští léto. Lákají na slevy, větší výběr i možnost bezplatného storna nebo změny destinace. Ceny ale může ovlivnit zdražování leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostlo o třetinu. Fotbalista Patrik Šik rozhodnutí nenastoupit za nároďák zatím nemění. Návrat ale do budoucna nevyloučil. Líbí se mu změny pod španělským trenérem Deniou i pozitivnější atmosféra kolem mužstva. Řekl to po vítězství v novinářské anketě Zlatý míč o nejlepšího českého hráče sezony.
3: Samozřejmě jsem říkal, že když budu zdravý a budu to v sobě opravdu cítit, že jsem schopný nároďáku něco dát a pomoct, takže si o tom můžeme znovu promluvit, ale že momentálně jsem byl v takovém rozpoložení, že nebyl si úplně jistý, jestli bych byl nějakým velkým přínosem.
2: Trenér Denia převzal reprezentaci v létě po neúspěšném vystoupení na mistrovství světa, kde Češi vypadli už ve skupině. Právě po konci šampionátu Šik v repre skončil. Teď ještě pohled k nám.
4: Budoucí kadeřnici, kuchaři i mladí umělci mají v Náměšti nad Oslavou nové moderní zázemí. Součástí i kadeřnický salon a cvičná kuchyně. Kraj Vysočina do prací investoval téměř 49 milionů. Modernizace budovy v ulici Třebícká se také zaměřila na snížení energetické náročnosti. Je zateplená mánová okna, dveře i izolaci i nový zdroj tepla.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
4: Jestli právě teď někde u vás na Vysočině panuje ještě oblačnost, k večeru bude skoro jasno. Sluníčko nás bude provázet také zítra a i podobné teploty do 23 stupňů a slabý vítr.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Posloucháte Hit Radio, 2 hodiny odpoledne, je pondělí, blbej den, říká se, a je to asi jako pravda, já tady teď čtu úplně jako věc, která mě strašně, ale úplně strašně šokovala. Stalo se to v Ohio, to znamená ve Spojených státech, za oceánem. Lékaři amputovali pacientce levou nohu na místo pravé. Šílený. V roce 2026, chápete to? Jak se tohle jako může stát? Jak se tohle může stát? Že si prostě někdo na operačním sále splete končetiny, jako chápu, je to 50 na 50, když to řešíte s AI, tak to museli řešit s AI, protože já to takhle mám vždycky, když něco řeším s chatem GPT, tak mi něco napíše, já říkám, to je blbost a přijde mi, ano, máte pravdu, děkuju za opravu, zkusme to znovu, ale to není možný, ne, že tohle se prostě stane v roce 2026. No děs běs, co k tomu víc říct, hrozný.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Coldplay na Hit Radio ve 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Ještě zůstaneme chviličku v té nemocnici, alespoň pomyslně, v rámci dnešního pořadu Pravda nebo bullshit. Mám tady docela zajímavou statistiku, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 37% lidí věří umělé inteligenci víc než svému praktickému lékaři. 37%. To je za mě jako enormně vysoký číslo. Jakože extrémně vysoké číslo. 37% lidí. To znamená, že 37% lidí v Česku, tak když jim něco je, nebo dokonce i jejich dětem, hodně jako mladí rodiče tohle dělají, tak to nejdřív napíšou do chatu GPT, nebo Gemini, nebo prostě kamkoliv tady do té umělé inteligence, nechají si poradit a na základě toho, co jim umělá inteligence napíše, tak se vlastně zařídí. Jo, pořídí nějaké léky, vitamíny, mastičky, nebo prostě, nebo se vlastně jako spokojí s tou odpovědí, kterou dostanou. Aniž by si to pak ověřili ještě u praktického lékaře. A nebo lékaře svých dětí, že jo? 37%. Myslíte si, že to je reálné číslo? Jak to děláte vy? Děláte to taky? Jo, už se negoogluje, už se to všechno řeší s chatem GPT. Když vám něco je, nebo vašim dětem, ptáte se nejdřív umělé inteligence, jaký na to má názor, co byste měli dělat, a když to je ve vašich jako silách, tak poslechnete? A nebo stále ještě chodíte k doktorovi? 777-937-777. Jsem zvědavý.
2: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio, dneska řešíme téma, že
0: vědci
1: tvrdí, že 37% lidí v Česku věří ChatGPT nebo obecně umělé inteligenci víc než svému praktickému lékaři a tak s ním všechno řeší. Ptám se, jak je to u vás doma a jestli si myslíte, že 37% je velké nebo malé číslo. Tak tohle je taky dobrý. No ty vole, moje máma je názorný případ člověka, co věří víc AI a všem blbostem, co jsou na internetu. Mě něco bolí a hned, že hehe, ChatGPT. No hrozný toto. Díky za zprávu. Další. Ahoj, moje sestra je do toho úplný blázen. Když má její dítě nějaký flíček na těle, tak to hned fotí a posílá do ChatGPT a ptá se, co by to mohlo být za vyrážku. A opravdu věří všemu, co jí to napíše. Zdraví Lenka. Co hlasovky?
2: Čau, tak taky to zjišťuju u ChatGPT, jako je to pravda, prostě taková doba je. Mnohokrát se mě prostě stalo, že jsem přišel k doktorce, co měli děcka třeba 2-3 dny teplotu a dostal jsem nadaný, co tam lezu, jo, že to je ještě brzo, že to se pomalu ani nestačí nic projevit. Takže potom člověk sedí u té postele a trne, co ten dětskám vlastně je, no tak se samozřejmě uklidní tím, že prostě se zeptá, co je ještě normální, jestli to už je moc vysoká teplota, nebo jestli prostě je tohle normální, tamto, nevím, přijde mi to normální.
1: Jo, je to už dneska taková doba a vlastně mě tady hrozně jako baví, že tady bylo řečeno, že člověk se tím uklidní, jo. Tak důkazem je další zpráva, kterou tady mám. Ahoj, já se přiznám, že to taky dělám. Je to pro mě rychlá odpověď a když je relativně pozitivní, tak to dál neřeším. Když je negativní a napíše mi to, že bych měla vyhledat doktora, tak nakonec tedy jdu. Ale je pravda, že to děláme asi jako proto, aby jsme rychle na to měli nějaký názor. Jo? Protože vzít telefon a jenom tak zavolat svým praktikovi, to prakticky jako nedělá nikdo. Jo? Do čekárny se nám taky nechce, to je taky jako šílený. A vysvětlovat takhle něco po telefonu, jo, asi to děláme kvůli tomu, že potřebujeme hned nějakou odpověď a většinou je to teda pro to uklidnění. Tak co, mají
0: vědci
1: pravdu, když tvrdí, že to je 37%, a nebo naopak je to vlastně malé číslo? Dejte vědět. 777 937 777.

0: Ricardo nebo Michael Schulte a Rehab, taky tichá dohoda, večírek osamělých srdcí, to všechno nás čeká už za chvíli tady na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je umělá inteligence víc než náš praktický lékař? Tak to dneska řešíme, protože...
1: Vědci
0: tvrdí, že 37% lidí v Česku věří, pozor, věří umělé inteligenci víc než svýmu praktickému lékaři. Mám tady pár zpráv ještě, který musím přečíst, jako třeba tady. Ahoj, já teda úplně AI nevěřím a všechno. Sice se s ní radím, ale spoléhám taky na svůj vlastní úsudek a mozek. Nicméně mám kolegyni, tak když mě v práci chytil žlučníkový záchvat a ležela jsem na zemi v bolestech, tak mi přinesla vodu a paralen. Že jí to poradila AI. Zdraví raději anonym. Rozumím, chápu. Ano, jakože jo. Taky na něco používám umělou inteligenci, ale stejně si radši osobně zajedu k lékaři, přeci jenom AI mi neudělá neschopenku do práce. To je přesně ono. Tady je ten kámen úrazu. Díky za tuhle zprávu. Tak abychom to teda uzavřeli. Když
1: vědci
0: tvrdí, že 37% lidí věří AI víc než praktickému lékaři, tak já si troufnu tvrdit na základě všech zpráv, které jste mi poslali na WhatsApp Hitrádia, že v tomto případě
1: vědci
0: nemají pravdu. Myslím si, že nemají pravdu, jo? 37% nevěřím, že věří víc AI než umělé inteligenci. Kdyby to ale bylo tak, že 90% lidí už s umělou inteligencí tak nějak jako debatuje o zdravotním stavu, tak tam si řeknu, jo, to ještě málo, to bude 99. Takže v tomhle případě si myslím, že nemají pravdu, ale to, že už se to vůbec blíží k číslu 37, podle některých jako tady statistik, že věří víc tomu, co se dozví tady takhle jako na internetu, než tomu praktikovi, tak to je podle mě ale jako hrozný. To je jako zdvižený prst. Jo. Poradit ano, ale jak je to, důvěřuj, ale prověřuj. Pořád radíme, volejte svýmu praktickému lékaři.

0: chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio Nelly Furtado ve 14 hodin 37 minut. Pomalu ale jistě se to tady všechno chystá pro taky dnešní odpolední show, která s vámi bude od 15 hodin. No a zítra ve 12 opět další srdcovky a jednu takovou srdcovku, které ještě mám, je to, řekněme, ochutnávka i toho, co vás čeká zítra. Tichá dohoda, když jste tohle slyšeli naposled. Večírek osamělých srdcí, má to smutný název, ale je to veselý. Tak vidíte pohodový pondělí zítra.

příjemný to dlouhé čekání a zase vlastně jako o co déle budete trčet v koloně, o to déle budete moct v klidu poslouchat naši odpolední show, takže tohle je vlastně jako dobrá zpráva. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra ve 12 hodin, zítra ve 12 opět srdcovky na Hitrádiu, to znamená půl hodina legendárních hitů a jeden navíc bude opět na vaše přání. Tak máte dost času na to, abyste si promysleli, co byste zítra chtěli slyšet. Těším se na vás.

0: a balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, ve Žďáru nad Sázavou, v Jamské ulici, bourala motorka, projedete tam s omezením. A policisté také připomínají dodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních řidičů. No a my přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, dejte vědět. Hlasovky posílejte na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
5: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Češi se stále více obávají zdražování energií. Jejich růst očekává 60% domácností, to je nejvíce za poslední dva roky. Polovina lidí za hlavní faktor považuje válku Spojených států amerických s Íránem a politiku Spojených států. Obavy ale zatím většinu domácností ke změně dodavatele nevedou. Plánuje ji pouze zhruba každý sedmý Čech. Ukázal to průzkum společnosti EPET Energy. Poslanec motoristů Filip Turek se na základě rozhodnutí soudu omluvil Seznamu CZ, a to za tvrzení, že jeho zaměstnanci nahlíží do e-mailu uživatelů. Zároveň uvedl, že Seznam a jeho média přijdou o státní peníze za mediální kampaně. Nedávno se musel omluvit také hnutí Duha. Rusko svými hybridními útoky ohrožuje životy po celé Evropě, uvedla to dnes šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová po jednání s moldavským premiérem. Kalasová rovněž zmínila, že ruské rakety a drony o víkendu opět narušily i moldavský vzdušný prostor, což je podle ní naprosto nepřijatelné. No a Jiří Lehečka postoupil do finále tenisového turnaje v Tokiu a zahraje si tak o třetí titul v kariéře. V semifinále dnes porazil na tvrdém povrchu Monačana Valentina Vacherota 6-4, 6-2. V rozhodujícím utkání vezve sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze, který zdolal krajana Jaumeho Munera 5-7, 6-3, 6-1.
6: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco. Výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
7: A jdeme na počasí, pojďme si to říct nahlas na Vysočině. Krásně, teplota se nejčastěji pohybuje kolem 19 stupňů, nejvíce hlásí Bystřice nad Pernštejnem, tam je více jak 21. A tuto hodnotu měří také ve Velkém Meziříčí. Klidně dejte vědět, jak je u vás a užívejte sluníčka, to bude svítit až do večera.
3: Práce končí, odpoledne začíná. A s ním Marek Grande a Markéta Váťová. Odpolední show Hit Rádia Vysočina je tady.
8: Tak co, pondělí skoro za námi, tak už je to příjemnější a hned veselější. Samozřejmě my se musíme vrátit k tomu víkendu, který jsme si užili. Jeden z nás víc, asi hádejte, kdo to byl, a za chvilku to prozradí, veď, Market?
7: Ano.
8: No tak vás zdravíme na celou Vysočinu a posíláme další hity hned takhle na startu. Nelly and Kelly Rowland, nebo právě Cash

0: Nelly and Collier Rowland na Hit Radio, Vysočina, jejich dilema, 15 hodin 11 minut. K tomu věřte nebo ne, ale prý existují lidé, kteří mají opravdu dilema, co dělat, když mají volno. Když je třeba takový víkend, tak jsou úplně rozhozený z toho, co jako budou dělat. Takhle, to nás netrápí, rozhodně to netrápí tady Market.
1: No, u nás jsou víkendy samozřejmě nabité, já jsem teda, musím říct hned z kraje, že jsem ráda, že je pondělí, že si asi trošku tady odpočinu, protože v pátek to byl vlastně mejdan s přáteli, kdy křtili desku a v sobotu to byl zase pro změnu mejdan s rodičema, kdy mamka měla narozeniny a v neděli jsme teda už pak jako tak nějak odpočívali, ale unavená jsem ještě dneska, což není případ Marka, to je ten z našeho dua ten pracovištější, ty jsi makal určitě, viď?
0: Já se chci vrátit k tobě, sebe rozebereme určitě. Ty jsi mi totiž říkala před víkendem, že bude nějaký rande s manželem, no. Že si udělá, tak kde je to rande?
1: Hele, prosím tě, to se tam tak nějak jako ztratilo.
0: Jako svíčky.
1: Nebylo takovýho nic.
0: Večeře.
1: No, ne, hele, byli jsme spolu.
0: Masáž.
1: No, vůbec. Musíme to odložit asi na další víkend.
0: To je samá party, samý chlastání,
1: no,
0: a romantika
1: sama
0: nikde.
1: Party. A tak ono to bylo i romantika, jsme si spolu zatančili v obětí, viď? A
0: to byly tak oběti.
1: Ano, to se
0: dvě tančící oběti.
1: Na parketě.
0: Dejte nám vědět, jaký jste měli víkend vy, pište nám nebo posílejte hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37. Tady už hit Poetika.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Life a Queen na Hit Rádiu Vysočina, takový závan té víkendové energie, v tom jsem to cítil. Po čtvrt na čtyři by přejeme hezké pondělí, tak snad už máte po práci a můžete ještě smýšlet nad tím, co jste dělali o víkendu. Já bych se k tomu vrátil, tak Markéta už nám to všechno prozradila, romantika to nebyla, byla to jedna velká akce. Já jsem byl v neděli na slibovaném hokeji v Humpolci ráno o 7:30.
1: Ale ne se dívat, ty jsi byl účastník, ne?
0: Já jsem byl účastník a bylo to neskutečný bájo, že tak, jak jsem říkal tobě, že ty bys a chtěla si nějakou romantickou olejovou masáž, tak já bych potřeboval taky nějakou masáž.
1: No ale nevypadáš, nic si neříkal, ani ne, se nehybíš, nekulháš.
0: Takhle, já, všimni si, já se nehejbu.
1: Jo, takhle, no, tak ty jo. Jsi přišel, sedl si,
0: no,
1: viď?
0: Přesně. A to bohatě jako stačí. Jinak mě opravdu bolel úplně celý člověk. Zajímavé je, že se ani nezeptáš, jak to dopadlo.
1: No tak
0: ne,
1: jak to teda dopadlo, Marku?
0: Můj tým prohrál.
1: Ale to nevadí, o to tam nešlo přece, ne?
0: Ne, vůbec ne. Hele, takhle, já jsem spokojený, třikrát jsem si sáhnul na puk.
1: Hezky.
0: Jednou z toho jsem na něj spadnul.
1: No,
0: takže takhle je start mé NHL. Za chvilku Benson, Buna nebo...

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Hit Radio.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: na Hit Rádiu Vysočina, pojďme se podívat, kam vyrazit.
1: Co se děje na Vysočině?
2: Zveme na důležité utkání fotbalistů FC Vysočina, ti bojují o čelo šance národní ligy. Podporu fanoušků budou potřebovat v pátek doma proti Prostějovu. Zápas na stadionu na Jiráskově ulici začíná v 18 hodin. V sobotu se pak přijďte věnovat i svému zdraví. V Jihlavském City Parku si v rámci Světového dnu srdce můžete nechat zdarma změřit důležité tělesné hodnoty a výsledky rovnou konzultovat s odborníky. No a jestli tam mají draky, tak jeden kupte nebo si i vyrobte a v neděli můžete vyrazit s dětma na drakiádu s krajem Vysočina. Parádní akce se koná v Jihlavě na Skalce ve 2 odpoledne.
0: A další akce a tipy na našem webu hitradiovysočina.cz.
1: Vysočina, tady jsme doma. Hit Radio. Hit Radio.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr.
0: Rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na
3: vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelná.

0: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
1: Někdo si zlepší náladu kávou a někdo pivem. A někdo tím, že zapne Hit Radio Vysočina. Naše odpolední show je zpátky.

odpolední pohoda na Hitrádiu Vysočina, Kato a John. A já vím, co se stane už příští hodině, hned na začátku. Někdo se dovolá do našeho bijáku, uhádne filmovou ukázku a vyrazí úplně gratis do multikina si nestár na nějaký super dobrý nový film. Takhle jednoduše. Tak připravujte telefony, hrajeme po 16. hodině. Tady už Katy Perry.

0: Jdeme po muzice, na silnici je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině. A i přesto, že ze silnic aktuálně nemáme hlášené žádné nehody ani jiné vážnější potíže, buďte velmi opatrní, panuje nám odpolední dopravní špička. Přejeme, ať se v pořádku dostanete do svého cíle a případně vaše dopravní info poslejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
0: Hezké odpoledne, v 16 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zimanová. Vláda na dnešním jednání schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období roku 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována prostřednictvím navazujícího akčního plánu. Ten bude vládě předložen do 30. listopadu. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. Francouzští studenti znovu protestují na stovkách míst. Nelíbí se jim poměry ve školství, kterému podle demonstrantů chybí peníze. Na některých místech se demonstrace stejně jako minulý týden zvrhly v násilnosti. V severofrancouzském Lens přišel o ruku 15-letý chlapec, zvedl ze země policejní paralyzující granát. O případu informovala agentura AFP. Interpol odhalil rychle rostoucí nelegální trh s látkami do elektronických cigaret. Policie zasahovala v 17 zemích a zjistila, že se mění nabídka drog i způsoby jejich pašování. Ketamin navíc množstvím zabavených látek poprvé předčil metamfetamin. U rumunských břehů se potápí turecká nákladní loď. Tu zřejmě zasáhl dron. Na palubě vypukl požár a záchranáři evakuovali 11 lidí, včetně 3 zraněných. Dva členové posádky zemřeli. Jen dodám, že plavidlo převáželo obilí.
7: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Počasí, teploty na Vysočině krásné, 18 až 21, ale v noci to může spadnout na 8 až 3, takže ráno to asi na kraťasy moc nebude, spíše na teplou bundu. Odpoledne to ale zase vyleze až ke 23 a opět nás bude provázet sluníčko, no a když zaprší, i na to se v téhle hodině zaměříme.
6: Z Jihlavy do Cevíče, z Havlíčkova Brodu do Žďáru. Na celé Vysočině jsme s vámi Marek Grande, Markéta Váťová a odpolední show Hit Rádia Vysočina je tady.
8: A my pokračujeme samozřejmě dál, startujeme tu 16. hodinu, kterou jako již tradičně už za chvilku otevřeme naším bijákem, ve kterém hrajeme. O další volňásek do multiky na Sinestar, tak připravujte telefony, budou se rozhodně hodit. Já si myslím, že dneska je to zase jednoduchá filmová ukázka, ostatně já si to myslím vždycky, tak jsem zvědavý, jestli to tak bude. Za chvilku zazní ten správný signál, hned po něm volejte. Tady už David Guetta na Sia, hezké odpo.

0: Skupina Kryštof na Hit Rádiu Vysočina hned teď a my otvíráme hned teď náš biják.
1: Biják.
0: Biják. Je to tak, další volňásek do multiky na Sinestar ve hře na drátě Vojta z Rynárce. Vojto, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Prosím tě, z Rynárce, jakože aktuálně teď v Rynárci, nebo pobýváš v Rynárci?
2: Ne, jsem projížděl Rynárcem.
0: Projíždíš jako směl Pelhřimov?
2: Ne, směr Cerekev.
0: Opačnej směr.
3: A jak se jede, je to dobrý na silnicích?
2: Jo,
0: nádhernou podzimní krajinou, slunce svítí a Vojta si řekl, že si zahraje náš biják. Vojto, seš ready?
2: Snad jo.
0: Tak jo, tak tady je dnešní filmová ukázka, chceme správný, přesný název filmu.
4: Čemu se smějete, Edwardsi? Vašemu chlapci, kapitánovi Amerika. Toho nejlepšího z nejlepších, pane.
0: No? Vojto.
3: Vojta přemýšlí.
0: Vojta už řadí zpátečku, hele. Tak co? Ne, Vojta úplně ztratil řeč tam. Seš tam, Vojto? A seš tam? A seš tam sám?
2: Jsem tu bohužel sám.
0: No, bohužel sám?
3: Bylo by to nějakého parťáka teď na radu.
0: Na radu, no. Na telefonu ne, protože to by došlo k výpadku spojení a... Tak Vojto, hele, už nám to tady začne blikat a pípat. Pojď něco vystřelit.
2: Zítra vstanu a opařím se čajem.
0: Zítra vstanu a opařím se čajem. Teda to jsem mega dlouho neviděl. Zajímavý tip. Pojďme se podívat, jestli je to správně. Není. Bohužel není. Byla to krásná záležitost. Film Muži v černém. Will Smith.
3: No vidíš.
0: A nezapomenutelný český dubbing. No tak Vojto, každopádně děkujeme za hru, doufáme, že to bereš sportovně, přejeme šťastnou cestu a třeba zase někdy příště v našem biáku. Měj se krásně, ahoj.
2: Díky, ahoj.
3: Ahoj. Ahoj.
0: No dneska to bohužel neklaplo. Co už no. Tak zítra hrajeme o dva lupeny do multiky na Sinestar s další ukázkou. Tak budeme držet pěsti.
1: Biják, Hit Rádia Vysočina.
3: Let's go.

0: Shakira na Hitrádiu Vysočina do toho prosluněného pondělního odpoledne 16 hodin 20 minut. K tomu to prosluněné si užívejme, protože na Česko míří studená fronta, nás varují.
1: A já mohu potvrdit, i na Vysočinu dorazí ochlazení. Ve čtvrtek by měl dorazit taky ten dlouho očekávaný déšť. A v pátek už teploty jen do 11 až 15 stupňů a tak to bude i v dalších dnech. Od soboty by pak mělo zase pršet. Tak co na to říkáte? Už se těšíte na déšť nebo chcete radši sluníčko?
0: Já jsem dokonce četl, že má začít i na horách sněžit.
1: Tak tady ještě u nás ne, v té pohodě.
0: Smutný.
1: My chceme ten déšť, teda já teda. Já se přikláním na stranu deště.
0: No tak vidíte, tak Market bude mít lásku mezi kapkami deště, podzimní, my ostatní se zahřejeme dalšími hity. Za chvilku Linkin Parka nebo Kid Laroi a Justin Bieber.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: frekvencí na Hit Rádiu Vysočina před 4:45 a míříme na tu kouzelnou ledovou plochu.
1: Dukla Jihlava má za sebou sobotní zápas, tak to trošku zmapujeme. A konečně Hurá Slava bere z vítězství 3 body. V sobotu přetlačila Litoměřice 3-2. V tabulce první ligy je aktuálně z 15 body 7. Ale nevím, jestli má radost, protože jí přeskočil její vysočinský rival Třebíč. Ta je 6. z 18 body. A navíc Horáci válí doma. Předsvědčila se o tom i Pardubická rezerva, která s nimi v sobotu prohrála 4-1.
0: No tak my samozřejmě i v dalších utkáních budeme držet pěsti, aby to bylo ideálně v obou případech za 3 body. A hokejistům posíláme další. Ty za chvilku Damiano David nebo Lady Gaga. Hit Radio.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Reklamy byly dlouhé,
1: no jo,
0: ale z něčeho ty naše moderátory platit musíme. Teď už ale zpátky k Markovi a Markétě. Odpolední show Hit Rádia Vysočina.

David na Hit Rádiu, Vysočina za 7 minut, 17 hodin, za chvilku zprávy, počasí, pohled na silnice, to všechno úderem celé a do té doby další hity. Tajný tempach, Eric Turner, a nebo právě teď Dean Lewis, tak hezké odpoledne. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Havlíčkobrodsku na výjezdu z Chotěboře na Rosochatec se srazila 4 osobní auta s autobusem. Počítejte tam s omezením a dávejte tam velký pozor. A na trase Přibyslav Žďár nad Sázavou u Nových Dvorů probíhá v pravém pruhu oprava vozovky, tak je tam opatrně. Šťastnou cestu a jsme tu stále pro vás, kdyby cokoliv. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
3: Jsou tady další zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Zemědělci obdrží 264 milionů korun z Evropské rezervy na zmírnění dopadů způsobených krizí na Blízkém východě. Podporu dnes schválila vláda. Peníze mají pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a taky další vstupy nezbytné pro zemědělskou výrobu. Podporu farmáři obdrží nejpozději do 28. února roku 2027. Ve Frankfurtu nad Mohanem dnes slavnostně odhalili lavičku Václava Havla. Primátor města tak učinil v den, kdyby bývalý československý a český prezident oslavil 90. narozeniny. A zároveň dva dny před začátkem frankfurtského knižního veletrhu. Jehož je Česko letos čestným hostem. Cestovní kanceláře spustili prodej First Minute zájezdů na příští léto. Lákají na slevy, větší výběr i možnost bezplatného storna či změny destinace. Ceny ale může ovlivnit zdražování leteckého paliva, které za poslední tři měsíce vzrostlo téměř o třetinu. No a české volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní federace dnes potvrdila 32 účastníků šampionátu v příštím roce. A český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září zorganizují Spojené státy americké společně s Kanadou.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
5: Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
6: Dnes posíláme Bludišťáka do Třebíče, která vyhrává cenu za nejvyšší teplotu na Vysočině, 21,6 stupňů. No a posíláme i pozdravy do celé Jihlavy, tady bylo totiž nejchladněji 3,6 stupně. I dnes v noci mohou teploty spadnout až ke 3 stupňům, zítra naopak vystoupají až k 23 a poté, až se mlhy rozpustí, bude až do večera svítit sluníčko.
1: Celý den si makal. Teď je zada na nás. Hit Radio Vysočina tě vezme z práce domů. Odpolední show toho nejkrásnějšího kraje je tady.
7: A my pokračujeme dál i po 17. hodině a budeme se loučit. Market vyráží vstříc domovu.
6: Já sice vyrážím vstříc k domovu, ale kdo tady s vámi zůstává je Marek, tak si to s ním ještě krásně užijte a my se slyšíme zítra po 15. hodině. Ahoj.
7: Budeme se těšit, ahoj, a my pokračujeme dál s dalšími hity. Alex Warren nebo právě teď Edward Maja, Vika Džigulina, hezké odpo.

Warren na Hit Radio Vysočina 17 hodin 10 minut. K tomu na Marsu se minulý týden ve středu slavilo, asi mi to na tu dálku nějak uniklo. Byl tam nový rok, jako nový s velkým N. Jeden rok na Marsu trvá totiž přibližně 687 pozemských dní. Takže 30. září vstoupil do svého 39. roku, oznámila to Evropská kosmická agentura. Takže kdybyste se vlastně narodili na Marsu, byli byste podle marťanského kalendáře skoro na polovičním věku. A teď si představte, že je vám třeba tady na Zemi 30 a na Marsu by vám bylo teprve 15. A to už si myslím, že je velmi pěkný důvod na to těšit se, až jednou ten Mars dobijeme. Dneska jako představa, no, 15. Posíláme další hity Flipside a nebo Leony, Don't Worry, na Hit Radio Vysočina.

Flipside na Hit Radio Vysočina. Happy birthday. Pro všechny, kteří dnes něco slaví, přejeme jen to nejlepší. Takhle po čtvrt na šest při pondělku, když koukám do kalendáře, 5. října Elišky slaví svátek na Vysočině, jich máme skoro 3000. Tak dámy, holky, slečny, užívejte svého podvečera za chvilku od nás. Myslím si, že velmi pěkný hudební dárek. Sofia Match Match a nebo Imagine Dragons. Stačí se vybrat.

0: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
1: Promění.
0: A v novou sukínku?
1: Promění.
0: A v paraplíčko?
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky?
1: I v obal.
0: A v baťůžek?
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
1: Běž už.
2: Více na cestaodpadu.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio.

Neskutečně mě to baví. Sofian Mečmeč, Léto s tebou, ano, předělávka Jirky Schillingera do moderního stylu, ale neskutečně povedený. Fakt, už to mám v playlistu, hned jsem si to tam dal. No a my pokračujeme dál dnešní 18. hodinou Hit Radio Klasik a ty největší pecky 80., 90. a milénia. A když už jsem se tady zasnil u toho Léta s tebou, tak se zasním po druhé, protože si dáme jeden fenomén 90. let a vlastně i 80. a vlastně i současnosti, prostě taková nestárnoucí legenda. Bryan Adams, který zazní v Hit Radio Classic 100%. Tady jeho velká nadčasová záležitost. Please for

0: bychom si schovali slzy na jiný den. No to byl víkend Ariana Grande na Hit Radio Vysočina před 6:15. Za chvilku od nás taky Disturb nebo One Republic a doufáme, že už máte po práci, pokud ne, ať to rychle utíká. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Distrap na Hitrádiu Vysočina. Marek Grande se loučí za 10 minut 18 hodin, za chvilku už Hitrádio Klasika. Zítra v 15.00 se opět z Market budeme těšit. Tady už Eva Farna.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na trase ze Žďáru nad Sázavou na Boskovice na výjezdu z Nového Města na Moravě je silnice uzavřená, tak je potřeba s tím počítat a volit případně jinou trasu. Hlavně šťastnou cestu přejeme a kdybyste narazili na dopravní komplikace, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Jeho realizace bude podle ministra kultury zajištěna prostřednictvím navazujícího akčního plánu, který bude kabinetu předložen do konce listopadu. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. Cestovní kanceláře už spustili prodej first minute zájezdů na příští léto. Lákají na slevy, větší výběr i možnost bezplatného storna nebo změny destinace. Ceny ale může ovlivnit zdražování leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostlo o třetinu. Společnost Seznam.cz nepovažuje omluvu poslance motoristů Filipa Turka za naplnění povinnosti dané soudem. Čeká na písemné doručení. Turek k omluvě na Facebooku napsal, že Seznam a jeho média přijdou o peníze od státu za mediální kampaně. Naši fotbalové reprezentaci zítra v utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. Do Londýna ze spoluhráči odcestoval. Národní tým ale dnes potvrdil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí.

0: CZ.
1: Jasno nebo skoro jasno, ráno se mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost s vyšší pravděpodobností, zejména v Čechách. Nejnižší teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy 2 a místy také přízemní mrazíky. Postupně bude zítra opět slunečno, odpoledne i teplo, maximální teploty 18 až 24 stupňů.
2: Krásný večer, 6:02. Doufám, že si užíváte pondělí, i když chápu, pondělky jsou těžký. My se ale nenecháme vystrašit, vůbec ne. To nejlepší z 80., 90. a milénia je tady. No a začínáme Stingem.

skupina Lucie, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Hezký večer, krásné pondělí vám všem, doufám, že jste pondělí zvládli se ctí a ideálně s úsměvem na rtech. Dneska prosím vás slavíme Světový den učitelů. A pojďme si říct, že učitelé to nemají vždycky snadný. Jo, teď máme, že jo, říjen, 5. tak už jsou sice a měsíc ve školách. No, tak co učitelé, učitelky, jak se držíte? Stále pohoda? Ne, fakt, vůbec vám to nezávidíme. Myslím si, že spousta z nás si třeba kdysi i přála být učitelem a pak jim došlo, jak náročný to je. Takže vy, co na sebe tuhle zodpovědnost každý den berete, dneska večer si to udělejte hezky. Zasloužíte si to, jo? K tomu ty nejlepší hity právě teď, Stonebridge.

Tohle jsou Backstreet Boys, posloucháte Hit Radio. Čtvrt na sedm, krásný pondělní večer, ještě posledních pár dní tohohle babího léta. Tak doufám, že si ty příjemné teploty a hlavně to slunce užíváte, než se nás přiřítí poctivý podzimní déšť. A co se přiřítí taky, to jsou samozřejmě ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. To bude ale na rozdíl od toho deště velice příjemné. Za chvilku už třeba Dexys Midnight Runners, Duran Duran nebo Lily Allen.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ellen a Smile, posloucháte Hit Radio. A dovolte mi na chvilku vás vzít zpátky do historie, konkrétně do včerejška, ale roku 1582. Protože já nevím, jestli to víte, ale je to naprosto fascinující věc. 4. října 1582 následoval rovnou pátek 15. října 1582. Prostě zmizelo 10 dní. Jako zní to hodně, to je úplně, vlastně to je docela jednoduchý. Oni tehdy přecházeli z juliánského na gregoriánský kalendář a potřebovali to srovnat. Takže prostě sebrali 10 dní, jo? Dejme tomu. Vtipný na tom je, že v Česku to proběhlo taky, ale až o 2 roky později. Protože prostě čeští stavovští nechtěli, jo, a bránili se a velmi se bránili, takže se bránili natolik, že to trvalo 2 roky. Nakonec to u nás proběhlo taky konkrétně v lednu, 6. ledna 1584, šli lidi spát a vzbudili se druhý den do úterý 17. ledna. To je neskutečný. Si představte, že by se to dělo teď a že byste mohli prospat třeba hned 2 pondělky. Skvělá představa. Ale to bychom přišli o spoustu, spoustu skvělých hitů. Ano, dámy a pánové, právě teď přichází Pet Shop Boys a Go West. Tak jdem na to.

0: Frida, I know there's something going on v éteru Hit Radio. Krásný večer, 6:45, pondělí, 5. říjen, tak co? Dobrý, jo, na začátek týdne je to vždycky na tom, to nepřehnat, jo? Protože musíte šetřit energii, že jo? Aby vám něco zbylo na všechny ty další dny, co jsou před námi. Takže nebudeme se zbytečně přetěžovat, ale budeme si dávat skvělý songy. Platí? Za chvilku už třeba Pretenders. Já nevím jak vy, ale já ho mám třeba spojený tenhle song s filmem Deník Bridget Jones. No a třeba se vám díky tomu taky připomene. Pretenders už za chvilku. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tina Turner, I don't wanna lose you. Jste z Hit Radiem, krásný večer. Prosím vás, máme tady další případ fantastického, řekněme, podvodu? Já nevím, ale je to jako oficiální. Prosím vás, jeden italský umělec teď, jmenuje se Salvatore Garau, abyste věděli, od koho si nic nekupovat, prodal neviditelnou sochu za 18 000 dolarů, což je, prosím vás, skoro 400 000 korun. Jo. Neviditelnou sochu. Ta socha neexistuje, což on sám uznává a říká, že existuje pouze v představivosti autora i majitele. To je skvělý. To je skvělý, dokonce k ní dává pokyny, jak se dílo vystavit, mělo by mít vlastní prostor o rozměrech 1,5×1,5 metru, nesmí mu nic překážet, to je jasný, že jo. U těch neviditelných soch je to hodně právě ošemet. Nedej bože, abyste ji třeba schodili z podstavce, to by byl pěkný průšvih. Úplně vidím, jak si představíte, jak se rozbíjí o zem za 400 tisíc korun. No ale tak aspoň víme, že v každém z nás dřímá velký umělec, akorát zatím nejsme dostatečně velcí podvodníci. Třeba jednou. Další hity k tomu Blue a Elton John právě teď.

0: Kdo jiný než Lenny Kravitz, American Woman v éteru Hit Radio. Čtvrt na osm, krásný pondělní večer vám všem, díky, že ho trávíte právě s námi. No a samozřejmě s typicky pro nás výjimečným večerem, protože každý večer to patří opravdu tomu nejlepšímu z osmdesátek, devadesátek a milénia. A nádherný na tom je, že tam je vždycky z čeho vybírat, jo, to je prostě pecka za peckou. Ať už bereme ze zahraničí, nebo u nás.
1: Vrať se mi zpátky, už neslyším, jak zavoláš. Vrať se mi zpátky, do hochu, to se načeká.
0: Věřím, že tenhle song si pamatujete všichni. Alice Springs a Vrať se mi zpátky, k tomu Love Message nebo John Lennon. Už za chvilku.
1: Hit Radio.
2: Hit Radio. Hit Radio.

13. že jo? No jasně, jasně. Plítou mám být tím, že už nás tu bude prostě hodně a umačkáme se. Tak je to samozřejmě hloupost, že jo? To my jako víme. Ale zkuste si to představit. Máte 40 dní, jo? A ne, že začnete panikařit, to tím samozřejmě nemyslím. Ale víte, jak si s tím jedním kámošem slibujete to kafe nebo pivo už strašně dlouho? No, tak to podle mě hecnete, že jo? Jako uklízet, to je třeba blbost, to nedělejte, jo? Ale schválně, zkuste vymyslet nějakou věc, kterou byste fakt jako nutně udělali. A ideálně, ať je to něco příjemného, prosím vás. Lepší motivaci podle mě nedostanete, jo? Maximálně, že byste se ještě motivovali z našich hitů. Právě teď jsou tady Aha a Crying in the Rain. To doufám dělat nebudete.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Alice DJ Will I Ever. Jste s Hitradiem, přeju vám krásný večer. Krásné pondělí, za chvilku 7:45. Ano, pondělí je skoro za náma, večer. Jo, už se to tak uklidňuje, je teda už pěkná tma. Vy, co jste si na to taky ještě nezvykli, tak ano. Tohle nás teď čeká dalšího půl roku. Výborný vyhlídky máme, co se týče počasí moc ne, ale třeba co se týče hudby, tak tam to bude skvělý. To vám můžu slíbit. Pokračujeme samozřejmě totiž dál v tom nejlepším z 80., 90. a taky milénia. Dáme si do uší třeba Kabáty, taky Mariah Carey, nebojte, ještě ne tu vánoční, jo, taky si dáme Depeche Mode. Schválně, jak dlouho jste neslyšeli song Strange Love? No, za chvilku ho uslyšíte, tak buďte s námi.
1: Hit Radio.

Radio. Na pozor, mám tu zásadní zprávu. Jo, protože vědci dlouhodobě zkoumají účinky kávy na naše těla. A už víme, že co se týče fyzické stránky, tak nám káva ve spoustě věcech může pomoct, což je super. No ale teď dokonce probíhá intenzivní zkoumání toho, jakou roli může kafe hrát, co se týče duševního zdraví. No a velice zajímavá věc, v rámci rozsáhlé studie se teď zjistilo, že umírněná konzumace kávy by měla pomoct. Minimálně souvisí údajně s nižším rizikem rozvoje úzkosti a deprese. Znamená to pít třeba 2 až 3 šálky kávy denně. Jo, ne ani víc, ale zároveň ani míň. Což je neskutečné. Takže teď už si kafe asi nedávejte spíš, pokud nemusíte být vzhůru celou noc. Ale ráno, tu první ranní kávu si pořádně užijte. Jo, nejdřív přivonět, bacha, ať si

Set You Free a Entrance, posloucháte Hit Radio. Krásné pondělí, já vím, zní to zvláštně, ale tak minimálně, když jsme v téhle fázi, tak je pondělí už téměř za námi. A to už může být i pondělí hezký, když už jsme ho přežili, že jo. Navíc k tomu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku třeba Culture Club a taky Kate Ryan. No a chybět nebudou ani Chili Papričky. Ale prostě co song, to pecka. To se asi shodneme. Red Hot Chili Peppers Under the Bridge už za chvilku.

možná jste ho měli dneska. Manic Monday, Bangles za námi na Hit Radio. Krásný večer vám všem. Doufám, že jste si užili tuhle přehlídku toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Já se s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se zase zítra. No a nebojte, ještě docela pár songů stihnem, jo? Třeba R.E.M., taky Five Young Cannibals a taky... Feel the rain on your skin. Jeden z nejlepších songů na to, když potřebujete motivaci. Natasha Bedingfield a Unwritten už za chvilku. Tak se mějte hezky a...

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské plátno, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet,

splynu sem vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nevím.

0: Rádio Vysočina.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.